0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

dnešní, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka, a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči, had.

chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána,

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
6: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi

0: Vy jste šíleně labilní.
1: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
0: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
1: Já se koulím, no.
0: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikdy tak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
1: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem rád koule.
0: Koule? Jaký to hnusný patvar. Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
1: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
0: Jo.
1: Koulíne.
0: Na počátku všeho byla krychle.
1: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
0: Krychlov.
1: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
0: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
1: Vy to nějak sprošťujete.
0: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
1: Co prosím?
0: No co? Co vlastně? Všechno.
1: Co všechno?
0: Všechno jsou vlastně krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
1: Kouloviště, od jak živého
0: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
1: Neříkejte to na nás. Já jsem původně krychlé. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
0: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychle.
1: Koule, říkejte všude, koule!
0: Koule?
1: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
0: A před krychlemi krychle?
1: No.
0: A co tím sledujete?
1: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
0: Ne, jo. Teď patří krychlým.
1: No jo, dobře, teď patří krychlým, předtím patřil koulím, že jo?
0: Ano.
1: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
0: Ne.
1: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nám stalo?
0: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
1: Jo.
0: Já jsem v podstatě koule.
1: Vy jste koule, to je bájsí, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
0: Když jste říkal, že vy jste krychle.
1: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
0: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle. Tohle
1: je blbost, víte.
0: Jste blbost, krychle nebo koule?
1: Ne, ten pojem jako, víte?
0: Pojem od Fibicha.
1: O jakýho Fibicha?
0: Pojď Zdeňka.
1: Dejte vy si na mě bacha.
0: Jakýho?
1: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
0: To je hrůza.
1: Víte?
0: To by se mi taky mohl dát zavřít.
1: Co pak jsem krychle?
0: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
1: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
0: Dneska, jako nevčera, víte?
1: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
0: Co já vím, co bude zítra?
1: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
0: Jo. A co když budou krychle?
1: Sakra, že vy jste vážně krychle?
0: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
1: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
0: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
1: Já si vypadám jako vy, to je ošklivej pohled. No, to...
0: Víte co? Zrušíme geometrii.
1: To je anarchie, to já nechci potom
0: krypit. Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
1: No tím vůbec nic nevyřešíme.
0: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
4: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
3: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
4: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali, a ve filmu, že jo. No, ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo.

0: divadlo udělali moc hezky.
1: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně takový malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
0: Ano.
1: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Vašek Necka.
0: Tam získávali své ostruhy.
1: Ano. No, kam jste chodil vy? Mládí.
0: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik, a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
1: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
0: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
1: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
0: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
1: Co tomu řekli rodiče?
0: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
1: Všichni si to myslejte.
0: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
1: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní Humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru.

jedu kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
4: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
5: Ale sice už to je asi 50 let.
4: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat. Já už nesenu z archivu.
5: Ano.
4: Tak děkujeme, mějte se krásně, ať se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
8: Dobrý den.
7: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
4: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Kropenata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obydvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru, tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, že u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. Muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: to si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má. Jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas?
8: Mě je kolik jenom... je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svobodou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo. Ale to vlastně oba znáte, že?
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko? Na automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vyslali byste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt a zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem, anebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roba Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
2: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
3: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
4: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
1: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Česká Ves musí financovat provoz modulární školy, dosud to dělal stát. Kompletní oprava sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci skončí nejspíš v listopadu. Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Dnes má být polojasná žoblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Část žáků v České Vsi na Jesenicku se dál učí v náhradních modulárních třídách. Klasická škola zatím není po předloňských povodních kompletně opravená. Pronájem provizorních prostor dosud financoval stát. Smlouva ale vyprašila na konci srpna. Vedení České Vsi proto bude chtít, aby stát modulární školu podporoval dál. Zatím ji musí financovat obec, říká ředitel školy Filip Worm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
3: V podstatě ten program Živel 4 byl zastaven, ale vlastně zdaleka jakoby nemůže být ukončen, protože v podstatě u nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu. Jsou tam nějaké energetické náklady a tak dál, takže v podstatě bavíme se o 100 tisících měsíčně.
2: Zhruba 2 měsíce potrvají konečné úpravy na sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Památka na seznamu UNESCO se v minulých dnech zbavila lešení. Zůstal kolem ní pouze plot kvůli opravám v prostoru kaple nebo na schodišťových stupních, uvedla to radnice. Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Vládní koalice bude dnes jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
4: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
2: Svoz objemného odpadu dnes začíná v ulicích Šumperku. Naplánovaný je do 18. září. Vedení města nechá na vybraných místech už zahrádkářských kolonií postupně přistavit velkoobjemové kontejnery. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Obyvatelé Šumperku mohou do kontejneru odkládat například nábytek, koberce, dveře, jízdní kola nebo kočárky, dětské autosedačky. Do kontejneru naopak nepatří elektrospotřebiče, pneumatiky a taky nebezpečný a stavební odpad. Detailní harmonogram svozu lidé najdou na webu města. Sport.
2: Fotbalisty Sigma Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. 25-letý hráč dosud nastupoval v polské lize za Pogoň Štětín. Hanácký klub o přestupu informoval na svém webu. Borges by za Sigmu mohl nastoupit už ve středu v utkání MOL Cupu. V něm se Olomouc představí na hřišti druholigového Prostějova. Počasí. Dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ve Štomberku je částečně uzavřena ulice Olmůcká kvůli opravám kanalizace. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dnes.
0: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 7. září a svátek má dnes Regína. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Věra Špinarová a právě teď bude znít skupina Argema a song Tohle je ráj. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
2: V letadle Jak 42, které se zřítilo u letiště Tunošna krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v Jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy 7. zářijové ráno, pondělí, svátek má Regína a jsou 3 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes sluníčko i mraky a teplota až do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bára z Olomouce hlásí 9 stupňů, chystá se do práce, Šternberg 8 stupňů Celsia, tolik naměřila Ivana, Hanušovice 6 stupňů, píše Martina, která se chystá do práce a při je všem hezké ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 5:30. Dobré ráno. Kdy už konečně zmizí vrak auta, který stojí před domem? V Šumperku si lidé můžou odpověď na tuto otázku vyhledat sami na internetu v nové online mapě, kterou spustili pracovníci tamní městské policie. Zobrazuje aktuální polohu odstavených aut a taky informaci, v jaké fázi je proces odstranění vraku.
1: Tady zrovna tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezlá res, ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků, které jsou aktuálně rozeseté po městě. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného. Takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu. Je to jenom zaplacená doména na internetu, nahraný nějaký kód. Není to nic složitýho.
2: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
3: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit a vlastně můžou s tou mapou pracovat.
2: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku. Té vadí, že autovraky zabírají parkovací místa.
4: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super. To, co vymysleli, je bomba.
2: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dnes se začnou opravy dálnice D46 u Prostějova, silničáři obnoví v Držovicích mostní římsy. Práce si vyžádají více než 2 miliony korun a potrvají zhruba měsíc, uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Řidiči budou po dálnici ve směru do Olomouce jezdit jedním pruhem. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot, řekl to premiér Andrej Babiš za ANO. Podle něj by kabinet mohl znovu zastropovat marže na prodej benzínu a nafty, opakovaně snížit spotřební daně na pohonné hmoty se ale vláda nechystá. Pojišťovny v Česku čím dál víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%, co dřív likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska. Za sportu české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po výhře Američanek nad Itálií přišly i o šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny jedna se čeká souboj s Američankami. Počasí dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Po roce nad Moravou je uzavřena ulice Olomoucká v úseku od železničního přejezdu směrem do obce. Stavební práce to potrvají do 28. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli připomenu náš pořad Panská sídla střední Moravy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno. Máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:45 nás čeká pořad Panská sídla střední Moravy. Další díl seriálu, který se zabývá starobylými panskými sídly u nás v kraji, nás zavede k výjimečně zachované renesanční tvrzi na okraji Mohelnice. Vypravíme se k ní s redaktorem Alešem Spurným a historikem Davidem Papajíkem. Kdybyste pořad nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Probouzíme se do 7. zářijového rána. Je tady pondělí a svátek má Regína.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, září víno vaří a co nedovaří, říjen do peče. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Martina z Chomoutova. Vstává, hlásí teplotu 8 stupňů Celsia a v uvozovkách se těší na nový pracovní týden, tak ať se vydá. Daří. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 8,5 stupně a v Litovli v tuto chvíli 7,5 stupně Celsia, napsala Lída.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude scenárista seriálu Vypráviej Rudolf Merkner. Tady je malá ochutnávka.
1: Seriál Vypráviej měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hessa bude tentokrát scenárista Rudolf Merkner.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Policie vyšetřuje případ otravy ryb ve Staré Červené vodě jako přečin. Více o tom už ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Policisté se dál zabývají otravou ryb ve Staré Červené vodě. Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Tenistka Linda Nosková poprvé postoupila na US Open do čtvrtfinále. Dnes se čekáme polojasno, žoblačno a maximálně 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až jeden rok odnětí svobody.
1: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
3: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
4: Ať jsou to předpisový ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají, jsou to velké finanční prostředky.
3: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
5: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
3: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Dny otevřených dveří pořádá mateřské centrum Rybička v Litovli. Konají se ode dneška do středy. Pracovníci návštěvníkům představí programy, které nabízejí dětem. Pokračuje animátorka centra Jarmila Dospivová.
6: Mateřské centrum Litovli je určeno pro rodiče s dětmi, kteří ještě nechodí do školky, a právě rodiče těchto dětí bych ráda pozvala a můžou se přijít podívat právě, jak vypadá náš prostor, zeptat se animátora na informace ohledně programu.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková porazila ve třech setech Ukrajinku Kostikovou a poprvé postoupila na US Open do čtvrtfinále. V něm se česká wimbledonská šampionka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Zápas je čeká v úterý.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, později mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci je uzavřena ulice Libušina kvůli stavbě parkoviště. Omezení potrvá do 2. listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Čekáli vás dnes 8 hodin v práci, přeji, ať vám to v ní utíká jako 8 hodin spánku. K velkému neštěstí mohlo před 100 lety dojít v Olomouci Chválkovicích. Už za chvíli otevřeme 100 let staré noviny a zjistíme, o co šlo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Miroš Birka a právě teď bude zpívat Marek Ztracený, Moje milá. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. K velkému neštěstí mohlo před 100 lety dojít v Olomouci Chválkovicích, o čemž psali tehdejší novináři v deníku Našinec. Dita Vojnarová se na článek zaměřila.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Šlo o život 2 malých dětí. Celý příběh měl ale šťastný konec. V 11 hodin v noci se sesula zeď domku číslo 8 paní Poledňové ve Chválkovické ulici. Nejenže zasypala, nýbrž i rozbila postel, na které pravidelně spávali děti. Ty měli veliké štěstí, protože trávili čas u sousedů, kde čekali na příjezd dalších dítek. Proč se ale zeď zřítila? Novináři zjistili, že stálé deště nahromadili ve sklepích domů tolik vody, že si s ní někde nevěděli rady. K tomu všemu chyběla ve Chválkovicích kanalizace, na kterou už v městském rozpočtu bylo pamatováno obnosem 120 tisíc korun, leč zdálo se, že stavba skleníků jevila se radnici důležitějším hospodářským podnikem, nežli kanalizace chválkovického předměstí, kudy někdy pro zápach ze strouch a příkop není možno ani jíti. V ohrožení byly další domky, například obchodníka Osladila, kterého proto čekalo stěhování.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 6:45. Dobré ráno, svátek má dnes Regina, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa napsal, štíty polojasno 6 až 8 stupňů, vítr do 15 km za hodinu, vlhkost 70%. Včera našel 50 klousků, některé moc přirostlé. To je pěkný úlovek. Pňovice 8 stupňů, jasno, nechce se mi, ale už musím do práce, píše Markéta. 7 stupňů naměřila v Bystrovanech Gábina, sluníčko začíná svítit, no už to půjde jen a jen nahoru.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Letošní léto patří vosám, horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to, a kdy je naopak nechat, jaké volit při zásahu oblečení a proč nepoužívat na tělo parfém, vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Čeká vás dnes cesta autem, jste před ní nervózní, vyrazíte na silnici, kterou nemáte rádi a přijde vám nebezpečná, jste si jistí pravidly silničního provozu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Pořad Řidičská abeceda nás čeká už 10 minut před 7:30. Dnes nám Václav Drážek ze Zelené vlny připomene, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Máte strach z řízení? Po jaké silnici jezdíte neradi? I o tom mi napište na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy také v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zhruba dva měsíce potrvají konečné úpravy na sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Památka na seznamu UNESCO se v minulých dnech zbavila lešení. Zůstal kolem ní pouze plot kvůli opravám v prostoru kaple nebo na schodišťových stupních, uvedla to radnice. Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhlo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard korun. Stovky lidí se už registrovali do benefičního běhu pro hospic na Svatém kopečku u Olomouce. Uskuteční se v sobotu a výtěžek z něj půjde na provoz zařízení. Uvedla to organizátorka akce Klára Pospíšilová. Loni se běhu pro hospic zúčastnilo na 370 běžců a chodců a vybralo se téměř 190 tisíc korun. Tisíce Srbů míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem je vystavená v tamním kostele. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. Za sportou fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v nové sezóně šance ligy prohráli. Tentokrát v sedmém kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. A Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3. Počasí dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukr bude slabý, později mírený, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je částečně uzavřena ulice Vrahovická. Stavební práce tady potrvají do pondělí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Před základní školou v České Vsi je nový venkovní areál, za chvíli se tam podíváme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, dvě minuty po půl sedmé.
3: No tak

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Před základní školou v České Vsi na Jesenicku je nový venkovní areál. Využívat ho můžou školáci, ale i dospělí. Jeho součástí je například modulární knihovna a hřiště. Prostor poničili stejně jako školní budovu předloňské povodně.
1: Vlastně vidíme dvě dětská hřiště, dvě prolízačky.
2: S ředitelem školy Filipem Vormem, který kandiduje v podzimních volbách, procházíme nový venkovní areál.
1: Potom je tady větší trávníková plocha, na které vlastně se dají hrát míčové hry. Klíčová změna je ta, že dřív tady nebyla obecní knihovna, která byla až za školou, byla na takovém méně přístupném místě a ten cíl byl daný právě sem.
2: Nová modulární knihovna se líbí i čtvrťákům Viktorovi a Jakubovi.
3: Jo, je to tam hezký. Mně se tam líbilo moc a je tam jako velký výběr knížek, takže super.
2: Rekonstrukce tohoto prostoru byla v plánu už před povodněmi, říká Vorm.
1: V podstatě už zhruba od roku 2020 jsme si uvědomovali, že ten prostor potřebuje obměnu. My jsme do toho tehdy přizvali ještě i naše žáky a jsme si spolu s architektem a zahradními architekty vlastně kreslili, jak by ten prostor mohl vypadat. V tu chvíli se vlastně začal projektovat, probíhaly veškeré povolení a tyhle věci. No a v době, když už měl začít, tak začaly povodně. Takže v tom roce 2024 se nám to celé stoplo.
2: S přípravnými pracemi se začalo na jaře v roce 2025. Projekt si vyžádal více než 13 milionů korun.
1: 11 milionů jsme měli díky programu IROP. Zároveň ale na tom našem předprostoru vlastně vyrostla i nová knihovna, takže tam je ta její hodnota je 2,5 milionu, které šly z obce.
2: Nový areál nabídne prostor nejen školákům, ale také široké veřejnosti.
1: Ten záměr byl právě přesně ten, abychom ten prostor používali nejenom pro školu, ale vlastně aby sloužil i široké veřejnosti. Takže v rámci těch otevíracích hodin, kromě školy a školní družiny, školního klubu, potom vlastně můžou přicházet i lidé z obce, občané, maminky s dětmi nebo prostě tatínkové s dětmi, kteří třeba čekají právě na děti, které skončí ve škole.
2: Podle vychovatelky Adély Kubalové si děti nový prostor pochvalují.
4: Děti se těší každý den, nechtějí ani odcházet ze školní družiny, takže myslím si, že největší roli hraje to, že dětem se tu líbí a od toho se pak všechno odvíjí.
2: To potvrzují i páťáci Matyáš s Elou. Nejvíce je zaujaly prolézačky.
5: Asi ty pavučiny, protože je to nejvíc nebezpečné.
6: Líbí se mi tady hodně tyhle tyčky, protože se na nich můžu tak přetahovat a takovýhle věci.
2: Opravy školy po povodních, ale obnovou venkovního areálu nekončí. Podle Vorma zbývá opravit ještě zhruba 60% školy. Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Je tady pondělí a za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Zdravím také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak teď ráno bude oblačnosti méně, v průběhu dne oblačnosti přibyde, může být přechodně i zataženo a s malou pravděpodobností se může objevit slaboučký déšť, opravdu jenom pár kapek, později večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na Přerovsku, Prostějovsku mohou být teploty až 25 stupňů Celsia a na horách se budou teploty pohybovat mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, v průběhu dne mírný, jihovýchodní až jižní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: A pojďme se ještě podívat na noc a zítřejší den.
2: V noci ještě zpočátku může být oblačno, postupně se vyjasní. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý, jižní až jihovýchodní do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra očekáváme po celý den slunečno s nejvyššími teplotami mezi 27 až 31 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne zesílí a bude foukat mírný jihovýchodní až jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 7 hodin a je tady pravidelná ranní rostvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rostvičky. Cvičit budeme s židlí. Cvik je v sedě na zemi. Pokrčená kolena, brada přitažená na hruď, mírně ohnutá záda. Vpravo na úrovni ramen držíme židli. S výdechem vyrotujeme ramena a přeneseme židli nalevo. Opět s výdechem vrátíme zpět. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 7 hodin. V části Libušiny ulice v Olomouci začala dvouměsíční uzavírka. Podrobnosti o tom slyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Olomouci na Bělidlech vzniknou nová parkovací místa. Vláda probere růst minimální mzdy. Do českých lesů se vrací kůrovec. Dnešní počasí má být převážně oblačné s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci dnes začnou stavět nová parkovací místa v Olomouci na Bělidlech. Řidičům se tak na dva měsíce uzavře ulice Libušina. V lokalitě přibude 23 parkovacích stání a také zázemí pro řidiče autobusů. Práce podle radnice přijdou na zhruba 7,5 milionu korun.
2: Součástí opravy odvodnění ploch, veřejné osvětlení parkoviště a zřízení vodovodní a elektrické přípojky. Autobusy číslo 10 se budou otáčet v areálu technických služeb. Zastávka bude u náhradního označníku v Libušině. Ulici. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadu mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
1: Případ cyklisty, který se v Praze dostal do potyčky s řidičkou, dnes znovu projedná vrchní soud v Praze. Žena dva dny po konfliktu před 4 lety zemřela. Muž ji podle obžaloby několikrát udeřil, vinu ale odmítá a tvrdí, že spor vyvolala řidička. Lékaři její smrt spojili se syndromem zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit souvislost mezi potyčkou a úmrtím. Proti loňskému rozsudku městského soudu se odvolali všechny strany.
0: Sport.
1: Fotbalisté Bčka Sigmy Olomouc zaznamenali třetí porážku v řadě. V šestém kole třetí Moravskoslezské ligy prohráli s Artisem Brno 0-2. Oba góly inkasovali Hanáci v rozmezí 6 minut v první půli. Pokračuje trenér rezervy Sigmy Tomáš Palinek.
4: Velmi dobrý vstup jako do toho zápasu, první 25-30 minut. Si myslím, že jsme měli lepší pohyb, byli jsme víc aktivnější. Potom přišla pasáž, kdy jsme udělali prostě ty chyby zbytečný, dá se říct, laciný, a když jsme byli zbrklí, chtěli jsme se vrátit do zápasu nějakým rychlým gólem, ale ty naše šance jsme nezužitkovali. Zasloužená prohra tím, že jsme třetí zápas nestřelili branku.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude slabý, později mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumparsku na silnici 44 u Loučné nad Desnou stojí porouchaný kamion. Očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem se bavil s kamarádkou o filmech, přišla na to, že když neměla děti, zvládla i 3 filmy za večer, teď potřebuje 3 večery na jeden film, tak možná to máte podobné. Volejbalistky Přerova v nové sezóně povede nový trenér Michal Gryvalský, podrobnosti už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Petr Spálený a právě teď bude zpívat Honza Kalousek Chodím ulicí. Dobré ráno.

horšie. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Přerovské volejbalistky do nové sezóny povede nový hlavní trenér. Stávajícího argentinského kouče Sebastiana Barriala doplnil v realizačním týmu Michal Grivalský, který se na Hanou přesouvá po 6 sezónách práce v Olympu Praha.
2: Rozhodoval jsem se asi měsíc. Je pravda, že to pro mě bylo těžký, protože nerad dělám velké změny. Tohle velká změna je, ale musím říct, že po těch 2 měsících 5 týdnů, co tady jsem, tak rozhodně nelituju a je to nová výzva, po který jsem sáhl a věřím, že nám to s holkama bude fungovat.
3: Doufá Michal Grivalský, kterého v Přerově čeká první angažmá v roli hlavního trenéra v ženské extralize. Přichází po 6 sezónách v pozici trenéra mládeže a asistenta u týmu žen pražského Olympu a přestup si hodně rozmýšlel.
2: Byla určitě taková jistota, co bylo na Olympu, se hodně práce, ale práce s mladými českými hráčkami, což mě naplňovalo, ale to nejbližší okolí mi říkalo, že prostě tahle výzva může přijít jednou za život a byla by hloupost to nevzít a nakonec to převážilo. I vlastně já i sám jsem si pak řekl, že prostě tady tu výzvu chci vyzkoušet a vrátit se můžu v podstatě kdykoliv v té mládeži.
3: Přesun na Hanou sebou nese i zvýšený tlak a ambice. Z týmu, který loni hrál baráž o udržení, se Michal Grivalský přesunul do klubu, kde se začíná mluvit o útoku na medaile. I s novým titulárním sponzorem k tomu totiž v Přerově jsou odpovídající ekonomické podmínky.
2: Ano, cítím, slyším, z okolí to hodně slyším, ale snažím se tím nerozptylovat, protože ve své podstatě ten sport není jenom o penězích, ale to o práci, o tom, co odvedeme na tréninku a potom v zápase. V tom sportu peníze ty zápasy nevyhrávají. Vyhrávají to ten tým, vyhrává to, dejme tomu, ta 6 na hřišti, která musí porazit tu 2. 6. A jestli tahle hráčka bere tolik peněz, na druhé straně berou hráčky méně peněz, to v tu chvíli nerozhoduje, rozhoduje srdce a kdo to víc chce, kdo víc natrénoval, kdo líp pracoval. Ale ty ambice samozřejmě cítím, slyším a budeme se snažit naplnit, ale věřím, že na konci sezóny budou všichni spokojení v klubu.
3: K dispozici má Michal Grivalský nadále stávajícího asistenta Sebastiana Barriala a pokračuje i kondiční trenér Jakub Svoboda. Kádr opustili cizinky Ferkasnová a Chroningerová, naopak přibyla nahrávačka z Olympu Anna Kalinová, smečařka z Portorika Paulina Perezová a 2 slovenské reprezentantky, blokařka Emma Směšková a smečařka Radka Hašková. Ty se k týmu připojili čerstvě až teď o víkendu po absolvování mistrovství Evropy.
2: S tím, kdo dorazí v neděli, tak budeme kompletní, s tím určitě začneme sezónu a jsem velmi rád, že v té přípravě se nám ukázaly i mladé holky z juniorek, které budeme moct využít v průběhu sezóny, pokud přijde nějaké zranění a holky svoji kvalitu mají a velmi dobrou tréninkovou morálku, takže pro nás je to super, že můžeme zapojit nejenom do tréninku, ale případně do hry, když nastane nějaká situace, ale máme 14 hráček ženského kádru, takže věřím, že ta šíře toho kádru bude dostatečná a pokryjeme veškeré problémy, které během sezóny nastanou.
3: Říká nový trenér volejbalistek Přerova Michal Grivalský. Jeho tým v přípravě zatím 2x prohrál s Ostravou a Šternberkem a o víkendu ho čeká přípravný turnaj ve Frýdku Místku. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 7. zářijové ráno, pondělí, svátek má Regina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes sluníčko i mraky a teplota maximálně do 25 stupňů. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. V Mohelnici máme dnes po ránu 8 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. A v Javorníku polojasno, bezvětří, teplota 11 stupňů, to už píše František. Honza z Písečné, dnes se probouzíme do chladného rána, je polojasno, teploměr ukazuje po ránu 7 stupňů, sluníčko to brzy změní a bude tepleji, vlhkost vzduchu vysoká 99%. Půjdu nakoupit pečivo na snídani a na zahrádku pustit slepice. Dneska máme v Novém Jičíně čerstvě ráno 10 stupňů, sluníčko svítí, půjdu nakoupit a dneska budu lenošit, luštit sudoku, napsala Liborka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7:30, dobré ráno, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pálka, skrásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Česká Ves na Jesenicku musí zaplatit provoz náhradní modulární školy. Klasická budova poničená povodní zatím není kompletně opravená. Pronájem provizorních prostor dosud financoval stát. Smlouva ale vypršela na konci srpna. Vedení České Vsi proto usiluje o její prodloužení. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. Tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb. Mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Pachateli podle policie hrozí až roční vězení. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Soud v Ostravě projedná podvod za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growingway oklamali přes 4000 investorů, slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Za sportu české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. Těsná výhra Američanek nad Itálií pak sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Počasí dnes čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude slabý, později mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u Velkého újezdu směr Ostrava pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pracovníci šumperské městské policie zprovoznili online mapu s polohou autovraků v ulicích města. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přijede, dobré ráno, 2 minuty po půl osmé. Právě.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Kdy už konečně zmizí vrak auta, který stojí před domem? V Šumperku si lidé můžou odpověď na tuto otázku vyhledat sami na internetu v nové online mapě, kterou spustili pracovníci tamní městské policie. Zobrazuje aktuální polohu odstavených aut a taky informaci, v jaké fázi je proces odstranění vraku.
1: Tady zrovna tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezla rez, ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků, které jsou aktuálně rozeseté po městě. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného. Takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu. Je to jenom zaplacená doména na internetu, nahraný nějaký kód. Není to nic složitýho.
2: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
3: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit a vlastně můžou s tou mapou pracovat.
2: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku. Té vadí, že autovraky zabírají parkovací místa.
4: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super. To, co vymysleli, je bomba.
2: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, dobré ráno, probouzíme se do 7. zářijového rána, je tady pondělí a svátek má dnes Regina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. Dnes sluníčko i mraky, teplota maximálně do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Dnes ráno 8 stupňů jasno, bez větří, Vlaďka z Bohdíkova napsala. Jeseník 7,5 stupně, to už je vzkaz od Evy Kojetin, 9 stupňů sluníčko svítí. Hlásí Petra, která zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text inspirovaný posledním trestem smrti v Československu se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
3: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
4: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: sebe.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Čeká vás dnes cesta autem, jste před ní nervózní, máte strach z řízení, o tom mi dnes ráno píšete. Na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Věra z Nového Malína napsala, řidičák mám asi 2 měsíce, autoškolu jsem dostala k 50. narozeninám. Mám neskutečný strach, co vše můžu pokazit a že řidiče za mnou jedoucí budu tak akorát zdržovat. Jezdím rád a mám rád silnice, kde nejezdí nebezpeční a bezohlední kaskadéři, napsal Pavel z Osega. Já jsem dlouhá léta neuměla pořádně zastavit, ta teorie, že pomalu zpomalujeme a postupně ředíme směrem dolů a zastavíme, no já to nestíhala. Teď už to ale jde, píše Zdena z Lutína a za neoblíbenou silnici má dálnici i vedlejší z Olomouce do Prostějova. Autoškolu jsem dělala na počátku 90. let, potom to bylo učení, stres, pot, slzy s manželem. Jezdím ráda, letos Chorvatsko a zpět, nebezpečná mi přijde celá naše republika, nejvíc ale cesta Mohelnice, Jeseník a to jak přes Sedlo, tak přes Hanušovice. Podle mě tam lidé nejméně dodržují pravidla, napsala Hanka z Chomoutova. Jízdy jsem udělal až na 4. pokus, nikdy jsem si nemyslel, že budu jezdit. Teď mě jízda autem nejenže baví, ale dokonce i živý, vzkaz od Radka z Lipníku. Nebezpeční jsou ti, co parkují nebo z parkovacího místa vycouvávají a potom ti, co mají široké auto, ale parkovací pruhy jsou ještě dělány na úzké favority. A tak mě už 2x na parkovišti nabourali a často se neumím dostat do auta, protože z boku je na mě připláclé SUVčko, píše Milan z Mohelnice. Máte strach z řízení? No, těším se na vaše další vzkazy a připomínám, že až do konce září pro vás máme každé ráno pořad Řidičská abeceda. Dnes jsme 10 minut před 7:30 probrali připojovací a odbočovací pruhy a zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Řidiče čekají dopravní komplikace na dálnici u Prostějova. Více o tom už ve zprávách v celou.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiče čekají dopravní komplikace na dálnici u Prostějova. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. Dnes má být polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dnes začínají další opravy dálnice D46 u Prostějova. Silničáře obnoví v Držovicích mostní římsy. Práce si vyžádají více než 2 miliony korun a potrvají zhruba měsíc. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Řidiči budou po dálnici ve směru do Olomouce jezdit jedním pruhem. Musí počítat také s tím, že úsek pod mostem se dočasně uzavře, ale jen po dobu demolice dosluhující římsy. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má podle návrhu ministerstva financí být 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi za ANO.
3: Máme duplicitní agendy, chceme používat digitalizaci a chceme prostě škrtat tady v těchto věcech. Rozhodně nehodláme škrtat v sociálních dávkách, v důchodech, v dalších věcech, které se týkají prostě životní úrovně občanů.
2: Premiér Andrej Babiš za ANO by podpořil zrušení státní organizace CERMAT. Ta připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš to zdůvodnil mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy CERMATu. Uvedl to ve videu na Instagramu. CERMAT je příspěvková organizace ministerstva školství. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae.
4: Hledám zase ten nejkout.
5: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
6: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, jako ona je taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
5: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Martou Kostiukovou využila wimbledonská šampionka až šestý matchball. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
7: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle z toho už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, později mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Kojetína směr Ostrava dělnici sečou trávu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. Včera jsem při postavení se na váhu zjistil, že jsem zhubnutím na správné cestě. Bohužel jdu opačným směrem, tak snídáte-li právě teď dobrou chuť. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám nabídne zajímavosti o Mrtvém moři za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Helena Vondráčková a Jiří Korn a právě teď bude zpívat Michal David. Dobré ráno.

0: zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 8:45 a svátek má dnes Regina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. Dnes se sluníčko i mraky, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji, Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno. Teploměr má na sluníčku a ten ukazuje 19 stupňů. Zde na Zholubic u nás je 10 stupňů, začíná svítit sluníčko, chystám se vyvážet posečenou trávu a potom pojedu na nákup do Prostějova. Včera byla zde na v lese a našla dva klousky. A Lutín 11 stupňů slunečno, hlásí Roman, který si užívá dovolenou odpočinkem a výlety do nedalekého okolí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Před základní školou v České Vsi na Jesenicku je nový venkovní areál. Využívat ho můžou školáci, ale i dospělí. Jeho součástí je například modulární knihovna a hřiště. Prostor poničili stejně jako školní budovu předloňské povodně.
1: Vlastně vidíme dvě dětská hřiště, dvě prolízačky.
2: S ředitelem školy Filipem Vormem, který kandiduje v podzimních volbách, procházíme nový venkovní areál.
1: Potom je tady větší trávníková plocha, na které vlastně se dají hrát míčové hry. Klíčová změna je ta, že dřív tady nebyla obecní knihovna, která byla až za školou, byla na takovém méně přístupném místě a ten cíl byl daný právě sem.
2: Nová modulární knihovna se líbí i čtvrťákům Viktorovi a Jakubovi.
3: Jo, je to tam hezký. Mně se tam líbilo moc a je tam jako velký výběr knížek, takže super.
2: Rekonstrukce tohoto prostoru byla v plánu už před povodněmi, říká Vorm.
1: V podstatě už zhruba od roku 2020 jsme si uvědomovali, že ten prostor potřebuje obměnu. My jsme do toho tehdy přizvali ještě i naše žáky a jsme si spolu s architektem a zahradními architekty vlastně kreslili, jak by ten prostor mohl vypadat. V tu chvíli se vlastně začal projektovat, probíhaly veškeré povolení a tyhle věci. No a v době, kdy už měl začít, tak začaly povodně. Takže v tom roce 2024 se nám to celé stoplo.
2: S přípravnými pracemi se začalo na jaře v roce 2025. Projekt si vyžádal více než 13 milionů korun.
1: 11 milionů jsme měli díky programu IROP. Zároveň ale na tom našem předprostoru vlastně vyrostla i nová knihovna, takže tam je ta její hodnota 2,5 milionů, které šly z obce.
2: Nový areál nabídne prostor nejen školákům, ale také široké veřejnosti.
1: Ten záměr byl právě přesně ten, abychom ten prostor používali nejenom pro školu, ale vlastně aby sloužil i široké veřejnosti. Takže v rámci těch otevíracích hodin, kromě školy a školní družiny, školního klubu, potom vlastně můžou přicházet i lidé z obce, občané, maminky s dětmi nebo prostě tatínkové s dětmi, kteří třeba čekají právě na děti, které skončí ve škole.
2: Podle vychovatelky Adély Kubalové si děti nový prostor pochvalují.
4: Děti se těší každý den, nechtějí ani odcházet ze školní družiny, takže myslím si, že největší roli hraje to, že dětem se to líbí a od toho se pak všechno odvíjí.
2: To potvrzují i páťáci Matyáš s Elou. Nejvíce je zaujaly prolézačky.
5: Asi ty pavučiny, protože je to nejvíc nebezpečné.
6: Líbí se mi tady hodně tyhle tyčky, protože se na nich můžu tak přetahovat a takovýhle věci.
2: Opravy školy po povodních, ale obnovou venkovního areálu nekončí. Podle Vorma zbývá opravit ještě zhruba 60% školy. Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Dělnice dnes začnou stavět nová parkovací místa v Olomouci na Bělidlech. Řidičům se tak na 2 měsíce uzavře ulice Libušina. V lokalitě přibude 23 parkovacích stání a také zázemí pro řidiče autobusů. Práce si vyžádají zhruba 7,5 milionu korun. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadu mohl vzrůst o další 2000 korun. Jak ušetřit za energie, to je téma bezplatného semináře, který se dnes koná v Šumperku. Začíná ve 14 hodin na městském úřadě. Lektoři účastníkům poradí, jak získat dotace a úvěry z programu Nová zelená úsporám, anebo jak renovovat dům a orientovat se ve faktuře za energie a přitom ušetřit. Vrchní soud v Praze znovu projedná případ řidičky, která zemřela 2 dny po potyčce s cyklistou. Muž ji podle obžaloby udeřil, vinu ale odmítá a tvrdí, že konflikt vyvolala řidička. Lékaři její smrt spojili se syndromem zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit souvislost mezi potyčkou a úmrtím. Za sportou fotbalisté Bčka Sigmy Olomouc zaznamenali 3. porážku v řadě. V 6. kole 3. Moravskoslezské ligy prohráli s Artisem Brno 0-2. Oba góly inkasovali Hanáci v rozmezí 6 minut v první půli. V neděli se rezerva Sigmy představí v Uničově. Počasí dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude slabý, později mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nehodu máme hlášenou v obci Dluhonice, místní části Přerova. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Máte strach z řízení auta? No už za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy. Vítek Šoukal přijede dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno, čeká vás dnes cesta autem. Jste před ní nervózní, máte strach z řízení? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na vaše další vzkazy. Nemám rád silnici Olomouc, Šternberg, Horní Loděnice, Bruntál, přijde mi celá riziková a lidé předjíždí i tam, kde je to doslova ruská ruleta. Vzkaz od Honzy z Horky. Anna z Olomouce píše, paní vycouvávala ze šikmého parkování a nedívala se, to se stane, ale další vývoj byl velmi nepříjemný. Snažila se to i se svým manželem, který tam navíc ani nebyl, hodit na mě, že jsem do ní schválně najela, no dopadlo to v můj prospěch, ale jsem znechucená a nechci řídit. Udělala jsem si v 19 řidičák, pak jsem 18 let vůbec neřídila, potom jsem chtěla auto automat a s manželem jsme 2 měsíce jezdili po zapadlých silnicích, kde není provoz. A trénovali jsme. Teď už mám najeto hodně kilometrů, ale strach či obavy stále pociťuji. Obzvláště, když jedu z Olomouce ve směru na Šternberg. Tam je předpisově znamená sklízet kritiku aut jedoucích za mnou, napsala Irena z Olomouce. Naježděny 1000 kilometrů každým rokem, řidičák 1/4 století, přesto mám velké obavy a možná čím dál větší ze situace na našich silnicích. Agresivita, minimální dodržování pravidel, je to hrůza, Michal z Přerova. Autem už raději nejezdím, přijde mi to nebezpečné, jak pro mě, tak pro okolí. Vzkaz od Heleny z Rapotína, ta upozorňuje na rychlíky, jedoucí často na Červenohorské sedlo. Tak děkuji za vaše vzkazy, buďme na silnicích opatrní, předvídejme, co udělají ostatní, no a připomínám, že až do konce září pro vás máme každé ráno pořad Řidičská abeceda. Dnes jsme 10 minut před 7:30 probrali připojovací a odbočovací pruhy a zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za půl minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes sluníčko i mraky a teplota až do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Šumwald 10 stupňů jasno, chystám se sekat trávu, napsala Eva. Lipová Lázně 9 stupňů, bude slunečno, to už píše Ivana, přeje všem hezké pondělí. Uničov 10,5 stupně, modrá obloha, sluníčko svítí, máme se hezky, psala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese.

0: Já se sázím, zpívala Věra Špinarová, hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá například Vladimír Mišík. Dobré ráno, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin, užíváme si 7. zářijové ráno. Venku nás dnes čeká velmi příjemné počasí. Jestli se chystáte na vaší zahradu nebo zahrádku, nezapomeňte, že tento čas je ideální k sázení jarních cibulovin, květin i zeleniny. Můžeme například zasadit narcisy. Pokud si chcete vypěstovat čerstvou zeleninu na zimu, hurá do toho, když vysejete špenát, sklizně se dočkáte ještě v říjnu, sám to budu dnes praktikovat. Stejně tak můžeme vysát zimní salát nebo řetkvičky. Až do poloviny září můžeme ještě bez problémů zakládat nové záhony jahod ze zakořeněných dceřiných sazenic. Tak ať se nám na zahradách a zahrádkách daří. Držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se stát.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V České Vsi můžeme využívat nový venkovní areál, více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolegyně Dita Vojnarová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Obyvatelům České vsi slouží dvě nová hřiště i knihovna. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady. Fotbalová Olomouc získala obránce z Brazílie. Dnes čekáme polojasno až oblačno, maximálně 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V České vsi na Jesenicku mají nový venkovní areál. Zahrnuje dvě hřiště, modulární knihovnu a zázemí pro pořádání kulturních akcí. Areál vznikl před základní školou a vyžádal si více než 13 milionů korun, dodává ředitel školy Filip Worm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Ten záměr byl právě přesně ten, abychom ten prostor používali nejenom pro školu, ale vlastně, aby sloužil i široké veřejnosti. Celkový náklad toho areálu na celkovou rekonstrukci kompletně byl 13,5 milionů. 11 milionů jsme měli díky programu IROP. Zároveň ale na tom našem předprostoru vlastně vyrostla i nová knihovna, takže tam je ta její hodnota je 2,5 milionů, které šly z obce.
1: Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Reaguje tak na aktuální soupis chráněných oblastí pro případnou stavbu vodních nádrží. Povodí Odry je takových míst celkem 5.
3: Jsme zásadně proti, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
4: A poškodilo by to celé okolí, říká nezávislý a v komunálních volbách kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. V minulosti ale obec proti přehradě nebyla a jiné informace nejsou. Reagoval Marek Otava z tiskového odboru ministerstva zemědělství.
5: Současné vedení obce neoslovilo státní podnik Povodí Odry k diskuzi o hájení.
4: Horní Lomná se bude podle slov starosty bránit. Další územní rezervy pro vodní nádrže v Povodí Odry jsou ve Spálově, Spálené a v lokalitě Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Soud v Ostravě začal řešit podvod za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4000 investorů. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem je vystavená v jednom z tamních kostelů. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc den před koncem přestupového období ohlásila posilu do obrany. Pochází z Brazílie.
6: Novým hráčem Olomouce se stal brazilský obránce Leo Borges, který na Hanou přestoupil z klubu Pogoň Štětín, hrající polskou extraklasu. Jeho preferovaným postem je levý obránce, ale může hrát i ve středu obrany nebo případně výše na křídle. Za Štětín 25-letý Borges odehrál přes 100 zápasů a dvakrát hrál finále polského poháru. Předtím působil v Brazílii v Porto Alegre. Jeho příchodem Sigma reaguje na zranění dvou stoperů Jana Krále a Tomáše Huka. Hrát by mohl už v neděli na hřišti Plzně. Adam Kodet, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, později mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Lošticích je částečně uzavřena ulice Jevíčská. Stavební práce tady potrvají do poloviny prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme 4 minuty po 9. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc. Malou sklářskou dílnu otevřelo Muzeum Rapotínské sklárny. Během slavnosti mohli návštěvníci mimo jiné sledovat mistry při práci. My jsme u toho byli i s mikrofonem a reportáže vám budeme nabízet právě v následujících minutách. Tu první už za malý okamžik. Zavedeme vás ale také do jeskyně Bíčí skála v Moravském Krasu. Mluvit budeme o halštatském děvčátku. No a nabídneme samozřejmě další díl seriálu Panská sídla střední Moravy, ve kterém se budeme pohybovat v Podolí na Mohelnicku. Nejvíce informací, zajímavostí a novinek z Olomouckého kraje nabízí právě Český rozhlas Olomouc. Jehož dopoledním vysíláním vás bude provázet Dita Vojnarová. Dobrý den.

ale sklárny, podívat se na zkušené mistry při práci, kteří v dílně u pece vytvářeli sklenice. A některé techniky zdobení skla si návštěvníci dokonce mohli sami vyzkoušet.

0: co říkáte dnešnímu sklářskému odpolední?
1: Tak jsme si koupili knihu a líbí se nám tady.
0: V Lázních jste v Losinách. V Losinách je dobře?
1: Je, už jsme tady po deváté.
0: A odkud jste?
1: Z Prahy.
0: Co jste to tady právě zkoušeli?
2: Pískování skla.
0: A jak to šlo?
2: Výborně.
0: Co jste vypískovali?
2: No podívejte se, máme jelena a sovu.
0: A kolik je pískovatelkám?
2: 7 a 10. Ale je to velice pěkné, je to zajímavá práce tady jako v té sklárně. Škoda, že sklárna nejede, no.
0: A vy jste odkud?
2: My jsme z Otrokovic, my sem jezdíme pravidelně, tady nádherně.
3: Já jsem Ryša Kalina, pocházím z Rapotina, tady kousíček, no a jsem přistěhovalec, ale to sklo mě tady tak nějak přitáhlo, takže od té doby teď tady pomáhám foukat sklo. No a teď teda je to 4. rok, tady děláme ukázky pro veřejnost a učíme se sami vzdělávat. Něco vytvářet, co má nějaký smysl pro nás i pro ty lidi. My jsme všechno dobrovolní skláři, vzniklo to muzeum, ve stejnou chvíli vznikla i přenosná pec plynová. To zprovoznili původní skláři ze skláren Rapotinských, tak už zestárli bohužel, tak nám předali pomyslné žezlo, píšťaly. No a od té doby vlastně foukáme, teďka 4. rokem, 5. začínáme, na základě znalostí jejich a toho, co se dočtem.
0: Jste spokojen se zájmem, s účastí?
3: Ten zájem je enormní a to dneska ještě nemáme počasí, jak by bylo ideální, ale bývá tady opravdu hodně plno, měli jsme to původně ve stanech. A teď teda díky tomu, že tady bude skládnička, tak počítám, že těch lidí bude čím dál víc, takže jo.
0: Skládnička je tady jak dlouho vlastně?
3: Ta vznikla, ta je kolaudovaná teďka před 14 dny, týden dodělávají se ještě teďka věci, takže je to první provozní zkoušení skláření, takže úplně jako opravdu novinka.
0: Já si myslím, že to počasí pro skláře je ideální, protože si nedokážu představit stát u té pece ještě v 30-stupňových nebo 40-stupňových vedrech, jaká jsme zažívali ještě nedávno.
3: Je pravda, že první skláření jsme zažili tady a to bylo vánoční skláření, bylo minus 16. A staří skláři, jako nechci říct staří, ale ti původní skláři z těch našich skláren, tak říkali, že jsme nenormální, že normální sklář při téhle mraze určitě nic netvoří. Nám to nikdo neřekl, tak jsme to zkoušeli. Na začátku nám ulítly stany, no a samozřejmě při minus 16 se nevytváří ten plyn z těch tlakových lahví, to znamená, že jsme furt museli ohřívat lahve, zamrzalo to. Nakonec se skláření podařilo a ideální na start, to znamená odrazit se ode dna a vlastně od té doby vlastně už víme, co ta pec vyžaduje, co se týká té techniky zpracování, takže no je to zajímavý, není to jednoduchý a to počasí samozřejmě čím studenější je, tím je to lepší.
0: To sklo tu můžeme vidět obrábět nebo formovat různými způsoby.
3: My máme trošku omezenou kapacitu pece, ta je malinká z hlediska velikosti chladírny. O toho se odvíjí i ty výrobky, takže děláme volně z ruky, neděláme do forem, jak dřív se dělalo osvětlovací sklo. To volně z ruky znamená, že děláme skleničky, malé baňky, které se dělají na Vánoce, na prodej do muzea. Aktuálně máme pro školy ukázky, takže děláme pro školy ještě navíc workshopy.
0: Vidíme, že sklo se vkládá do pece, vyndává se ven. Jak dlouho trvá ten proces?
3: Když je někdo šikovný, jakože teď tam máme na ukázky skláře, který je profesionál tady ze Vrbna, tak ten výrobek si dělá těžší. My se samozřejmě snažíme taky napodobat něco podobného. Ale když řeknu do 10 minut, ten výrobek je určitě hotový, tak bych asi nelhal, ať je jakýkoliv.
0: Z Rapotína Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jedna z nejhranějších kapel českých, tedy Činasky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, písnička Láska a data. Kdyby se vám ten název hodil, protože každý den mezi 12. a 13. nabízíme písničky na přání dle vašeho výběru. Tak si poznamenejte, co nás čeká v dalších minutách. Unikátní objev představili lidem archeologové v jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu. Ukázali jim místo nálezu takzvaného halštatského děvčátka. Zájemci si také mohli vyzkoušet pravěké jídlo anebo řemesla. My v Českém rozhlase Olomouc už za 4 minutky přidáme podrobnosti.

0: Na prostranství před jeskyní Býčí skála v Moravském Krasu se v sobotu pohybovaly desítky lidí v oblečení, jaké se nejspíše nosilo ve starší době železné. Konal se tam Halštatský den, akce, při které příznivci archeologie rekonstruují život lidí té doby. Přímo v jeskyni pak vědci zájemcům představili nedávný unikátní nález 2500 let starých ostatků děvčátka s náušnicemi.
1: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
2: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
1: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
2: Pravěký nůž zařízne do pravěkého uzeného masa.
1: No, to je krkovička a to je to zase nakládané v česnek šalvy, protože nic jiného nebylo. Takže ochutnejte.
3: Dobrý, já bych se najedla.
2: A to se všechno sní?
1: Budeme hodovat až do rána.
2: Vytavíte železo?
4: Dominik Tala.
2: To je pec? Nízká pec, ne vysoká.
4: Ano, každá pec od těto malé až po moderní je ve své podstatě nádoba, která umožňuje do ní hnat vzduch ze spodu.
2: To tady dělá váš kolega pomocí velkého měchu.
4: Ano, a zároveň umožňuje po náležitém předehřátí přikládat tam směs rudy a uhlí v poměru 1:1.
0: Kromě výroby železa si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet taky tkaní nebo pravěké hudební nástroje.
5: Living History dneska dost populární. Česká republika jednou z velmocí ve výrobě těch předmětů, ověřování postupů, nějakých materiálů, to, co bylo zapomenuto a nikdy písemně to nebylo zaznamenáno.
0: Vysvětluje jeden ze zakladatelů této akce, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci, Martin Golec.
5: To je dneska takový trend historie, aby ti lidi byli vtaženi do děje a pomocí všech možných barev, vůní, ochytání si těch předmětů, aby byli blíž té historii.
0: Na akci se přišel za kolegy podívat taky Zdeněk Tvrdý, antropolog z Moravského zemského muzea v Brně, který se na objevu halštatského děvčátka podílel.
6: Já jsem provedl antropologickou analýzu těchto kostěných pozůstatků, určil věk té holčičky mezi 6 a 9 měsíci, zbyly jenom nějaké fragmenty lebky, části dlouhých kostí a pár zoubků. Trpěla nedostatkem vitamínu, pravděpodobně C, přičemž na některých kostech zánětlivé změny, které jsou právě příznakem tady té avitaminózy.
2: Zuzana Golec-Mírová mě vede severní odbočkou jeskyně Býčí skála na místo toho nálezu. To byly netopíři. My jsme přišli k balvanu, na kterém sedí panenka. Vy tady máte naaranžovanou v takových šatičkách.
7: Je to volná inspirace, hlavně co se týče vazby té látky, která se nalezla na otisku náušnic železných, který taky můžete vidět. Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
2: Zatímco dnes v jeskyni ukazují pouze repliky, originály lidé uvidí na podzim v muzeu Blanenska.
8: Expozici právě v úseku doby halštatské doplníme. O tuhletu holčičku bude vlastně v blízkosti dnešní princezny z Býčí skály.
0: Potvrzuje mluvčí muzea Taťána Bártová-Pavelková. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
9: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Zastavení v krajině, tak se jmenuje cyklus, který můžete sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vždy v sobotu v 11.30. A také díky stolnímu kalendáři, který možná máte právě vy u vás doma anebo v práci. Zastavujeme se na místech, která rozhodně stojí za návštěvu. Byli jsme ve Stříteži u Mohelnice minulou sobotu a tuto sobotu navštívíme 7 křížů nad Javorníkem. Pokud byste chtěli zjistit více informací k tomuto tématu, stačí se podívat na náš web olomouc.rozhlas.cz.

0: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Panská sídla střední Moravy, to je cyklus, který můžete poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vždy v pondělí. Další díl už se pomalinku blíží a kam nás zavede, výjimečným počinem byla rekonstrukce tvrze v Podolí u Mohelnice a na tu se zaměříme.

0: Dvě minuty po 9:45 přichází na řadu další díl seriálu, který se zabývá starobylými panskými sídly u nás v kraji. K výjimečně zachované renesanční tvrzi se s redaktorem Alešem Spudným a historikem Davidem Papajíkem vydáváme na okraj Mohelnice.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Podolí, co by kamenem dohodil od Mohelnice, na návsi u kapličky jsme odbočili doleva a vstoupili jsme k evidentně historickému domu. Když přijdeme ještě trochu blíž, už na soukromý pozemek, tak vidíme dokonce okno, to ostění toho okna s kamennými erby.
3: Ano, je to velice významný fragment. Na základě toho nápisu zjišťujeme, že tvrz Podolí byla vybudována někdy těsně před rokem 1551 Jindřichem Kobylkou z Kobylího. Je to jeho erb a erb jeho manželky. Stavebně historický výzkum, který tady probíhal, zjistil, že tahle stavba navazovala na nějaký starší objekt. Naším výzkumem se podle mě věrohodně podařilo zjistit, že před rokem 1551 tady tvrz neexistovala, ale že ten starší objekt byl obytnou částí dvora, který se nachází nedaleko od nás. To znamená, že tady byl dvůr a ta vrchnost sídlila v obytné části dvora, kterou si Jindřich Kobylka z Kobylího adaptoval, přestavěl na svou tvrz a vlastně ta kobylkovská éra Podolské tvrze je vrcholnou fází její existence. To znamená od roku 1551 do roku 1623, kdy byl objekt Kobylkovi nebo jeho vnukovi zkonfiskován.
2: Hospodářské zázemí jsou tady ty nízké přízemní stavby s nápisem Automotoklub Mohelnice?
3: Ano, aby to sídlo mohlo fungovat, tak muselo být nějaké hospodářské zázemí. Stáje, chlévy a tak dál. Čili to jsou zbytky těch hospodářských objektů, které příslušely k té tvrzi.
2: V ohledu historie tohoto objektu učinili jste nějaké nové poznatky?
3: Tvrdilo se, že v roce 1581 tvrz patřila ještě biskupovi, protože údajně byla zapsána v biskupském urbáři. Nám se podařilo dokázat, že se jedná o omyl a že Kobylkové od roku 1551 až do roku 1623 kontinuálně tu tvrz drželi. Pak další objevy se týkají konfiskace, protože Kobylkovi byla zkonfiskována polovina majetku, takže vlastně nebyl mu zkonfiskován celý majetek, ale on byl nucen prodat tu tvrz, aby mohl vyplatit ty finance.
2: Tak jak tady ten velký dům vidíme, tak vypadala i ta tvrz?
3: V podstatě ano, půdorys odpovídá té původní tvrzi, ale je potřeba říct, že dnes tady vidíme krásně obnovený, rekonstruovaný objekt a ne vždy tomu tak bylo, protože od toho 17. století objekt velmi chátral, byl využíván jako obydlí pro čelátku, později zde byl Keglerův hostinec. Po roce 1945 byl objekt zkonfiskován, získalo ho JZD a to se o objekt nestaralo, on chátral a chátral, později byl v majetku svazarmu, opět objekt chátral a dokonce v 80. letech 20. století na něho byl vydán demoliční výměr.
2: Jak poznáme na té stavbě, že se jednalo o tvrz, že to byla stavba opevněná?
3: Jsme už v druhé polovině 16. století, kdy ty fortifikační prvky postupně mizí. Takže se staví zámky, kde není ta fortifikace a staví se i tvrze už zaměřené na komfort bydlení, kdy není rozhodující ta obranná funkce.
2: My tu vidíme dochovaná ta kamenná ostění oken. Vidíme tu i dokonce náznaky nějakých reliéfů v omítce, nějaká z grafita.
3: To jsou asi pokusy tam něco naznačit, ale to by nám asi více mohl říct pan inženýr David, současný majitel tvrze.
4: Co se týče těch z grafit, o kterých jsme mluvili, tak vlastně památkáři rozhodli o tom, že to budou nějaké jitrnice. Tady v téhle místnosti my říkáme konírna, protože tady JZD mělo chovné býky. Ne koně, ale býky. Nemůžeme tomu říkat býkárna, ale konírna. No tady vidíte ty úžasné klenby, které mě nadchly. Vůbec celá ta tvrz. Tady vidíte nad okny malby a kromě toho ještě tam jsou asi 4 fresky v prvním patře, ale to je v tom soukromém bytě, to už neuvidíme teď.
2: K výjimečně dochované tvrzi v Podolí u Mohelnice se dnes ještě vrátíme a po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si povíme něco o její rekonstrukci.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je pondělí 7. září, svátek mají Reginy, přejeme všechno nejlepší a také je Mezinárodní den čistého ovzduší. K tomu se připojuje i Olomouc a právě na toto téma budeme mluvit v dalších aktuálních zprávách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady už za 4 minuty, tak si na ně počkejte, no a po nich vás čeká další velmi příjemné setkání.

0: Vašku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Vláda dnes znovu jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Olomouc se dnes připojí k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší. Budeme mít polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech, ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
3: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
4: A jsou to předpisové ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
3: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
5: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
3: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Vláda dnes znovu jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD i motoristé chtějí snížit navrhovaný schodek 389 miliard korun. Podle premiéra Andreje Babiše za ANO je ale možné uspořit maximálně jednotky miliard. Odmítla taky zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO před jednáním řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Na dnešek připadá Mezinárodní den čistého ovzduší. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si ho můžou připomenout například při dnešním a úterním dni otevřených dveří teplárny. Cílem Mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí.
6: Korunní pevnostka a pevnost poznání v Bezručových sadech zase zítra nabízí interaktivní program pro školy, přednáškový program pro veřejnost, vstup zdarma do expozice Rozum hrsti a součástí bude i prezentace ekologického centra Sluňákov a Zoo Olomouc. Informace i registrace jsou na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Demoliční firma dnes znovu zahájila bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník objektu společnost Krým chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělnici zbourají do konce tohoto týdne. Sport. České basketbalistky skončí na mistrovství světa ve skupině. Po porážkách s Itálií a Čínou už jsou bez šance na postup do play-off. Dnes večer je čeká závěrečný duel s obhájkyněmi titulu ze Spojených států. Včerejší utkání s Čínou české basketbalistky prohrály až prodloužení. Nejlepší střelkyní národního týmu byla 18-bodová rozehrávačka Eliška Joklová.
7: Myslím, že to budeme asi nějakou dobu kousat, nebo určitě já, protože jsem byla u těch rozhodujících momentů, které se nepovedly, ale myslím si, že můžeme být na sebe pyšný za to, jaký zápas jsme předvedli, za to, jaký basket tady předvádíme. Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, později mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc pracují dělníci. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré dopoledne vám ze studia Českého rozhlasu Olomouc přeje Dita Vojnarová. Následující minuty našeho vysílání nás zavedou mezi filmaře a do soudní síně. Na Moravě se totiž od června do srpna natáčel film Hrdelní proces. Jehož předlohou byla kniha protipopravčí četa olomouckého advokáta a spisovatele Petra Rittera. Text velmi zaujal režiséra Ivo Trajkova, který je zároveň autorem filmového scénáře. Ten se nesoustředí jen na samotný zločin, za který má padnout trest, ale především na morální dilema lidského svědomí. Má člověk právo odebrat život jinému člověku? Oba tvůrci se shodují, že téma trestu smrti vždy dokáže rozdělit společnost na dva tábory, přestože byl u nás zrušen už v roce 1990. Pojďte si poslechnout jejich názory a jejich argumenty a přemýšlejte o těch svých. Dobrý poslech.

0: Pěkné dopoledne. Já jsem si připravila před dnešním povídáním takový úvod, který si většinou píší, abych se od něho mohla odrazit. Takže tady mám takový odstavec. Nicméně jsem se rozhodla, že to všechno změním. Protože přivítání našich dvou hostů, Ivo Trajkova, režiséra, a Petra Rittera, scénáristy, bylo tak vřelé i s obětím, že jsem si říkala, že to změním. Panové, ono to vypadá, že jste si při té práci na filmu Hrdelní proces sedli a že se z vás tak trošku stali přátelé. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je to tak?
1: Ono to asi nemohlo být jinak, protože já jsem poprvé byl osloven, že Ivo Trajkov chce vážně točit tenhle ten film podle mé knížky v roce 2017. Takže od té doby jsme se v podstatě nutně museli zpřátelit, jinak to nebylo možné. Už díky k spolupráci, taky už díky všem těm problémům a překážkám, které ta naše spolupráce provázela.
0: Proč tak dlouho?
2: No tak ono to je celku normální v dnešním světě, ty projekty vznikají dlouhodobě. Samozřejmě projekty, které jsou aspoň trochu závažnějšího charakteru a není to pouhá zábava, tak v tu chvíli se ocitáte samozřejmě v obrovském problému financování, které není snadný. My jsme naštěstí tedy nakonec za pomocí právě financování grantových programů krajů, jako je Olomoucký kraj a Zlínský kraj, a za pomoci mnoha jiných společností dokázali ty minimální potřebné finance dát dohromady, takže se to vlastně uskutečnilo, ale trvá to skutečně dlouho.
0: Co se těch financí týče, napsal jste, pane doktore, scénář, odevzdal a to už je starost někoho jiného, nebo jste se do toho nějakým způsobem zapojoval, aby ten projekt opravdu vznikl?
1: Ne, scénář je z 99% dílo Ivo Trajkova. Ta knížka vyšla v roce 1992 a rok nebo dva na to už mě poprvé oslovila nějaká společnost, že by chtěla sfilmovat s tím, že režisérem by byl Ivo Trajkov.
0: Už ten
1: ale to byl jeden e-mail a pak už se neozval nikdo nijak teda, že?
0: Věděl jste to?
1: Ale chci říct jenom, že už v té době ten Ivo měl ten scénář napsaný, takže já, co jsem tam dodal, byl naprosto promilový rozměr.
2: Ale on je založen samozřejmě ten scénář na té knížce, takže to je jenom skromnost pana doktora, že se takhle vyjadřuje, ale rozumíte, tak samozřejmě to gro je ta knížka. Tudíž napsání scénáře je vlastně filmová adaptace té knížky. Samozřejmě dochází k dramatu a změnám, ale vždycky je snaha zachovat samozřejmě co nejvíce a především ducha té předlohy, že jo, a té knížky. A ta mě už tenkrát zaujala, protože se Petrovi podařil opravdu husarský kousek. Já nechci tu dělat před

0: nutno říct, že se ten děj odehrává v roce 1989, protože ještě tehdy platil trest smrti, zabudován do zákona. To znamená, že vlastně on využil těch přísedících takzvaných soudců z lidu, kteří najednou vytvořili tu dramatickou roli té poroty. Já jsem byl tím naprosto nadšený, že mě vyvedl z omylu, že to nejde. Tak jsem se od té doby snažil, respektive přemýšlel jsem nad adaptací. To, že to trvalo až tolik let, už je historie.
1: Byly tam skutečné předobrazy těch soudců z lidu?
2: Tak já jsem advokát a moje specializace byla, dokud jaksi jsem to dělal velmi aktivně, teď už v podstatě máme kancelář, která už je veliká, už tolik se tomu právu nevěnuji, ale když jsem byl velmi aktivní, tak jsem dělal trestní právo, takže já jsem s přísedícími tehdy ze soudci z lidu zažil mnoho a mnoho hodin a ty typy těch soudců z lidu jsou vygeneralizované, opravdu typy, které převládaly, to je skutečně charakteristika soudců z lidu a je veliké vítězství, že konečně jsou zrušeny teda tyhle ty funkce.
1: Když jste vydal protipopravčí četu v roce 1992, jaké byly ohlasy tehdejší společnosti na to dilema?
2: Ta knížka trošku zapadla. Jak se stalo, že Ivo si všiml, to nevím. Ona to byla poslední knížka, kterou vydal Melantrich, který v zápěti skolaboval. Ona byla dopsána v roce 89 ještě. Ona byla dopsána v podstatě v listopadu 89. Ale tenkrát ty procesy, než knížka se dopíše, procesuje a najde se na ní papír. Tak to byly takové ty socialistické neduhy. Trvalo skutečně do toho roku 92 a to ještě bylo veliké štěstí, že ten Melantrich to stihl. Ona tam byla rok v edičním plánu a pak se zavřely dveře. To bylo poslední, co vyšlo. Tak je ve velmi úsporném, takovém brožovaném vydání. No, takže ona v podstatě ve víru těch událostí tak trochu zanikla. Takže moc ani nějaká kritika tak se jí nevěnovala. Pár kritiků, ale to byly v odborných časopisech. Docent Všetička, tady Olomoucký, Blahý.
1: No to vás čeká v souvislosti s filmem. Pane režisére, jak jste si té knihy všiml vy?
0: No tak já jsem čtenář zanícený, abych tak řekl, a nemám bohužel tolik času číst teď už, ale kdysi já z nějakého důvodu se mi dostala ruky, to už si nepamatuji, ale pamatuju si to nadšení, když jsem ji četl, protože ono to skutečně naplňuje ten žánr toho soudního dramatu vrchovatě. Je to zároveň napínavé, ale co je na té knížce ta výhoda, že samozřejmě nejde jenom o pouhý děj, který je napínavý, o filozofickou disputaci nad otázkou práva či nepráva vzít někomu život, za jakých okolností a tak dál, a stojí proti sobě dvě silné postavy, starý soudce a mladý. Ve filmové adaptaci to je dokonce soudní zapisovatel, kteří zastávají pochopitelně opačné názory a teď vedou dialogy nad otázkou, což je otázky mystéria života a podobných, takže to převyšuje ten žánr v tomto slova smyslu. Je to knížka o hodnotách jedince, o smyslu života, o hodnotách života a tak dál. Zároveň mě strašně zaujalo, že tam je humor. Takže pro mě to byl ideální mix.
2: Já tě nebudu přerušovat, můžeš pokračovat.
1: Přeruším to já, abychom si mohli pustit písničku. Ivo Trejkov a Petr Ritter jsou dnešními hosty Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se pohybujeme ve filmovém prostředí, také vlastně v oblasti práva, protože našimi hosty jsou Petr Ritter a Ivo Trajkov, kteří spolupracují na novém filmu Hrdelní proces, který bude mít premiéru až tedy příštího roku. Myslím, že na podzim.
1: Ano.
0: No ale samozřejmě všechno je v plném proudu a natáčí se jen na Moravě. Pane režisére, proč tady u nás?
1: No to je takovej můj truc do jisté míry, protože jsem si uvědomil pochopitelně, že nejenom autor a knížka, ale zároveň ten děj se pochopitelně celý odehrává na Moravě a připadalo mi najednou do jisté míry neetické, že nastoupí pražští herci a pražský stáb. A tak jsme z toho učinili takové naše motto v tom projektu, že to vlastně musí být moravský film. Já do toho konceptu jako původem Makedonec úplně nezapadám.
0: Mama je tam aspoň.
1: Ano, ale pochopitelně s touto výjimkou, která potvrzuje pravidlo, jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat se společnostmi z Moravy, že budeme hledat lidi do štábu a do funkcí samozřejmě kreativních lidi z Moravy a především to obsazení. To znamená, že já jsem začal poctivě navštěvovat moravská divadla všechna, až se nějak vykrystalizovalo to konečné obsazení.
0: No nicméně máte tam i Slováka v poměrně zásadní roli.
1: Ano, je tomu tak, protože to obsazení je strašně složitá věc a někdy to je takový, to je jako obsazení orchestru. Vy nemůžete mít nejlepší hráče na všech pozicích nebo stejně kvalitně, ale musíte vlastně, aby k sobě ladili. A v tomto případě se najednou do role mladé soudního zapisovatele, který bojuje ten svůj boj se starým soudcem, najednou prosadil jako nejlépe mladý herec Martin Klinčuch ze Slovenska. Tak jsme si řekli, že ano, musíme udělat výjimku v tomto případě, ale zase aspoň sousedí s Moravou.
0: Jaké to je pro autora? Protože vycházíme z knihy Protipopravčí četa, kterou, jak už tady bylo zmíněno, Petr Ritter vydal na začátku 90. let. Sledovat, jak ožívají postavy, které psal a co tomu dávají právě konkrétně ti herci.
2: Prosím vás, to je věc, která mě fascinuje celou moji spisovatelskou kariéru, která trvá snad 30 let. To je pro mě pořád jaksi neúplně normální, když si vymyslíte postavu, vložíte do ní vlastnosti, historii, rodiny, zázemí a najednou ona před váma běhá, ale to není jako dítě. Dítě vidíte mimino, vypiplete, vidíte, jak roste, ale toto stvoří hotového člověka. A on tu běhá z masa kostí, pláče, směje se, prostě přesně tak, jak jste do něho vložili. Já si na to nikdy nezvyknu, prostě není to první inscenace, kterou zažívám a nikdy si na to nezvyknu, pořád mě to omračuje.
0: Jezdíváte nebo jezdil jste na natáčení?
2: Jo, jezdil. Tak valná část se tady odehrávala v Olomouci, takže to už neslo samo o sobě. Nijak mě to nepopuzuje, jakože se to sem tam někde liší. Zcela jsem pokorně smířen s tím, že v okamžiku, kdy to předávám režii, takže se pánem stává režisér a je to už jeho dílo. Já opravdu jsem ten podklad a víceméně pokorně na to koukám jenom. Já.
0: A dokážete uznat, jako autor hraje tam určitě roli ego, že tomu někdo přidal něco, co to posunulo výše?
2: To já uvidím, až to se stříhají. To se při tom natáčení nepozná. Byly tam některé momenty, kde jsem se zasmál, říkám, to se povedlo, ale spíš takové ty humorné momenty, ale ten výsledek, jako to až někdy na podzim, až to Ivo se stříhá, což musí být strašná práce. Teda.
0: No ale tak mimochodem, to vy učíte na FAMU, jestli se nepletu střih.
1: Ano, nepletete
0: se. Tak jste nejlepší.
1: Samozřejmě ten film získá svoji skutečnou podobu, až teprve při tom se střihu, no to laicky se nezdá, ale vlastně to je úplně najednou něco jiného. V tom já zase ještě jsem zapomněl dodat a sluší se to, že k tomu moravskému to samozřejmě patří i to, že se kompletně ten film točil na Moravě. A je mi ctí poděkovat, že nám tady soud naproti přímo umožnil opravdu velkoryse to natáčení v těch prostorách historických, samozřejmě slavné soudní síni číslo 7, která je přímo popisovaná v tom románu. Jo, ten román
0: no a pomohlo, že to třeba byl pan Ritter, kterého oni dobře znají, že zavolal a řekl, prosím.
2: Tak jako byl jsem to doma omlouvám, doufám, že to je to, co to pomohlo. Ale...
1: Ano, ano, je to tak i tady v divadle v Olomouci nám vyšli vstříc v zázemí i psychiatrické léčebně v Kroměříži a tam všude pan doktor pomáhal. Jo, to je prostě jeho vrozená skromnost, ale myslím si, že bez něj by to teda buď to nešlo, anebo by to šlo to je, tak strašně těžce.
2: To je realizace mé ješitnosti, já jsem nezájem, aby se to natočilo.
0: No a tak teď přijde ta tečka a další písnička a pánové si to tady dovyprávějí. Ivo Trajkov a Petr Ritter, hosté Českého rozhlasu Olomouc.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes mluvíme o připravovaném filmu, který je hodně spjat s naším městem a hodně spjat s Moravou. Jmenuje se Hrdelní proces, právě se natáčí, bude se stříhat, všechno zpracovávat, aby premiéra mohla proběhnout v příštím roce. A my hostíme u mikrofonu režiséra Ivo Trajkova a autora knižní předlohy Protipopravčí četa Petra Rittera, olomouckého advokáta. Už jsme zmínili místa, kde se natáčelo, a taky musíme zmínit ten příběh, protože jde o sexuální vraždu spáchanou v psychiatrické léčebně. Šlo o proces s Josefem Bissingerem. Je to fiktivní postava?
1: To jméno je samozřejmě vymyšlené, to by nešlo použít jaksi reálné jméno, ale ta předloha, ten úplně předobraz, ten motiv v podstatě je skutečný příběh, ale neodehrávalo se to v roce 88-89, ale v 50. letech. A ten skutečný příběh byl bizarní tím, tehdy ještě okresní soudy mohly ukládat tresty smrti, soudili vraždy a tak. A ten obžalovaný tady u okresního soudu v Olomouci dostal trest smrti za přibližně tak popisovanou vraždu. A krajský soud při odvolání to vzal za neprokázané a aniž by něco rušil, vrasil zpátky, doplňte, udělejte posudky, nebo jak bývá zvykem, z fleku ho zprostil, ten člověk z té vazby šel domů. A to bylo tak bizarní, že v té době se následně změnil trestní řád a okresní soudy už od té doby nesměly ukládat tresty smrti a ty nejtěžší trestné činy už začal v první instanci soudit krajský soud. Takže tím na sebe ten případ upozorňoval, proto jsem si ho všiml a našel jsem si ho v archivu a pak jsem to podle toho tedy zpracoval.
0: A tak to skončilo, on odešel domů a tam si dožil.
1: A nikdy už se k tomu nikdo nevrátil.
0: Je to váš obor samozřejmě, věnujete se mu od začátku 70. let. Vy jste absolvent FAMU, spousta oborů, které jste zvládl okolo filmařiny, ale když si zvolíte téma, tak pravděpodobně musíte hodně nasávat informace a hodně studovat. Jak důkladné to bylo v případu tohoto filmu?
2: Tak já jsem samozřejmě měl štěstí, že v autoru předlohy není jenom spisovatel, ale primárně dokonce bych řekl samozřejmě právník a advokát. Znamená, se můžete spolehnout, že to, co tam je napsáno, je z hlediska práva naprosto akurátní a správné. Tak to je výhoda samozřejmě.
0: A stačí to?
2: To samozřejmě nestačí, ale vedli jsme debaty spolu a tak povídali si o věcech, jo, jenomže ono vždycky jde o lidské příběhy. V první řadě a to právo je samozřejmě jaksi na pozadí toho, pak existuje něco jako dramatická licence, protože kdybyste ve filmu naplnila všechny procedury, které se u soudu dějí, tak vlastně vám ten film skončí v okamžiku, když ten první svědek řekne první slovo. Hmm. Jo, protože máte to naplnit prokázání občanským průkazem a tak dále. To znamená, to všechno vy vlastně vynecháváte v zájmu diváka, v zájmu příběhu. To znamená, už okamžitě se ocitáte na poli licence toho vyprávění. To znamená, nemůžete to úplně odvyprávět tak, jak by to bylo krok za krokem ve skutečnosti, ale snažíte se pochopitelně to dodržet tak, aby ten základ byl pravdivý, jo? Aby vám to nemohli vyčítat. Pochopitelně se na konci vždycky najdou hnidopichové, kteří řeknou, no ale tady a tak dál, ale primárně je ten lidský příběh vždycky.
0: V oblasti toho práva jsou důležitá slova. Jak co formulujete, kdy co použijete, protože to hraje velikou roli. Nakolik přísný jste musel být, co se týče replik jednotlivých herců? Protože ti jsou zvyklí občas si něco jen tak hodit do pusy, upravit.
2: Je to pravda. Já jsem samozřejmě v těch dialozích se v maximální možné míře především u postav soudců a tak dále, čili lidí od práva snažil sledovat a zachovávat repliky, které tam měl Petr. Víte, literatura a film se samozřejmě mnohem liší. Literatura má mnohem širší prostor pro to slovo, může si autor dovolit pochopitelně mnohem delší dialogy a podobně. Jo. Ve filmu zároveň vy ukazujete něco, co znamená, že vlastně nepotřebujete tolik slov, takže primárně dochází ke krácení těch dialogů třeba. Samozřejmě tam přibývají postavy a teď taky, kdo je hraje a podobně, vždycky k nějaké adaptaci toho může dojít. Já osobně to mám rád, když herci si trošku to adaptují, nesmí to jít na úkor toho díla a toho celku, ale zároveň je to jistá individualizace, co se tomu říká, oni musí vytvořit jedinečnou postavu, kterou jsme nikdy předtím neviděli, i když hráli jiné postavy předtím. Takže ta adaptace toho je samozřejmě výhodou pro mě.
0: Můžu s nadsázkou nazvat soudní proces divadlem?
1: Nepochybně. Náš učitel, doktor Kokta, taky velký divadelník, který, že ten to měl krásnou charakteristiku, říkal, advokacie z 90% herectví a 10% práva. Soudci, advokáti, státní zástupci, ten herecký projev, ta schopnost přesvědčit o tom svém názoru je nesmírně důležitá.
0: Jsou tam přesně rozdané role, nebo si je občas lehce vyměňujete?
1: Role v čem?
0: Že každý má tu svou přesně, ať už je to soudce, obhájce.
1: To je přesně vymezeno.
0: A lezete si do těch svých rolí občas, nebo nesmíte vůbec?
1: Nemůžeme, no tak samozřejmě fiktivně připravujete obžalobu, tak přemýšlíte, co asi ten státní zástupce může vymyslet, že s čím asi přijde, a tak se na to připravujete. Ale to je v duchu, to je pro domo, to je v kanceláři, možná s kolegy. Ale na tom hřišti samotném nemůžete hrát jaksi do vlastní branky, to nejde.
0: Objevují se v soudní síni překvapení?
1: Je. Ale jestli po mně teď chcete humornou historku, tak
0: ne,
1: to
0: obecně,
1: si nevzpomenu. Ale...
0: Obecně, protože jste zkušený, víte, do čeho jdete. Asi si před tím vstupem do soudní síně projedete x možných variant, přesto se tam objeví nějaká, která vykolejí.
1: Nepochybně, pořád.
0: No. A je to ono, co člověka mimo jiné u té profese drží?
1: Až si na to trošičku zvykneš, se trošičku otluče, až už na ně zelenáš, tak se na to tak trošičku i těší. Teda. Ano, pokud to není úplnej trapas, samozřejmě.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc právník Petr Ritter, společně se kterým je u nás u našich mikrofonů také režisér Ivo Trajkov.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, dnes konkrétně s Ivo Trajkovem a Petrem Rytrem. Vy jste to už v podstatě zmiňovali na začátku, že diváci a ostatně i vy sami, především díky americkým filmům, mají pocit, že soudní síně prostředí plné dramat, emocí, bojů, morálních dilemat, nečekaných zvratů i konců. Pane doktore, mě zajímá, jaká je ta skutečnost v české soudní síni?
1: No, každopádně soudní proces 80% je v podstatě tak trošičku nuda, co si budeme povídat. Ta formalistická část je obrovská, to, co už tady říkal Ivo, to občanský průkaz a poučení a rozumět. A je to zdlouhavé, prostě tak velké drama to rozhodně není, jako je to v tom filmu. To už o tom v podstatě Ivo taky mluvil, že se to všechno musí upravit, aby to byl film, aby to nebyl snímek, dokument o soudním procesu. Někdy se stane, samozřejmě, jako, ale to jsou víceméně takové uzlíky, kde se povede, že se skutečně ty repliky střídají jako ve filmu, ale jinak je to v podstatě rutina a není to nic tak zábavného, jak vidíme v televizi nebo ve filmu.
0: Pánové se potkali při tvorbě filmu Hrdelní proces. Je to film, který se zabývá otázkou mít trest smrti nebo nemít. Jste připraveni na to, že se rozvíří znovu další diskuze, hlasitější?
2: Ano, já si myslím, že to je téma, které, ono je to o hodnotě lidského života primárně. A to je, bohužel svět nám každodenně připravuje tuto otázku, neustále nám ji podbízí, se rozhlédneme kolem sebe, vždycky jde o hodnotu života, jak je možné, že se zrovna tohle děje tam a tam a lidé zahynou, že jo, a podobně. Jde o to, že ta reakce na tu radikalizaci toho násilí a zla, když taky zjednodušeně nazvu, lidí je samozřejmě taková, že se snaží přemýšlet nad jakousi odplatou, když to tak řeknu, nebo nějakým právem, který by vlastně to zastavilo. A samozřejmě velmi často v těch myšlenkách šahají k tomu, co je oko za oko, zub za zub, starozákonně, když to nazvu, to znamená, oni způsobují toto, měli by dostat stejnou mírou. To znamená, že téma trestu smrti právním systému ve skutečnosti nikdy nevymizelo. Ono to je výjimutý samozřejmě v těch 90. letech, ale v těch myslích lidí a názorově to nikdy nevymizelo. Navíc v těch výzkumech, které se tu a tam každých asi 5 let dělají, tak je neustále nadpoloviční většina dotazovaných pro to, aby se trest smrti vrátil do právního systému. To znamená, že to je téma, který je opravdu výsostně aktuální, byť se tak nemusí zdát na první pohled.
0: Pane doktore, dostáváte stále otázky, nebo dostával jste je pravděpodobně, jak můžete obhajovat vraha?
1: Samozřejmě a nikdy se to nedá vysvětlit tak, abych toho tázajícího se přesvědčil. Vrah je člověk jako každý jiný, má stejná práva jako každý jiný a má právo na obhajobu. Ocitává se v situaci, kdy je najednou úplně sám. Prostě něco spáchal, mnohdy ne tak úplně, že by to není to nájemný vrah, ale prostě je to rvačka v hospodě nebo manželská hádka, která skončí takhle fatálně. A teď se od něho odkloní úplně všichni. Děti, rodina, v zaměstnání, dostane výpověď, nikdo se neptá, jestli jsou proto důvody, nejsou důvody, kamarádi, všecko odskočí. A ten obhájce je jediný, který za ním přijde do té věznice teda a teď má proti sobě policajti, státního zástupce, očekává soudce, který určitě nebude nakloněn. A teď tam přijde do té věznice a jste jediný stéblo, který on se může chytit. A v ruce máte k dispozici prostředky, kterými mu můžete pomoci. Ne třeba ke zproštění, ale k tomu, aby dostal pár let míň, aby ho někdo pochopil, abyste přesvědčili toho soudce nebo ty soudce o tom, že to není úplně špatný člověk, který by zasloužil třeba trest smrti nebo doživotní vězení, že má před sebou nějakou perspektivu, že ještě si může trochu života normálně užít, aniž by společnost na tom nějak utrpěla. To jsou těžké věci, chodíte za ně velmi často, zblížíte se tak nějak lidsky, už ty všechny afekty jsou pryč, bavíte se s ním z očí do očí, už ho chápete jako člověka. Lze to pochopit, že takového člověka lze hájit a lze se s ním, nechci říct totožně s tím činem jako takovým, ale pochopíte ho a umíte jít s ním v těch jeho emocích, v těch jeho obavách i v té jeho lítosti, co se to stalo.
0: Jste Makedonec? Zdůraznil jste to? Žijete ale už strašně dlouho v Česku. Ten pohled na trest smrti v zemi, kde jste se narodil a tady v Česku, liší se?
2: Já myslím, že nikoli, je to vlastně velmi podobný, samozřejmě ono je to otázka morální, že jo, nejde ani až tak o trest smrti či ne, ale je otázka, když to povýšíme činu, odplaty a odpuštění. Je možné odpuštění, to neznamená prominutí, aby jsme si jako správně rozuměli, jde o to prominout něco, jde o to, jestli jsme schopni akceptovat, že ten čin se stal, neměl se stát, není dobrý, že se stal, ale stal se a jestli je možné pokračovat v životě, jestli je možný odpuštění a tak, čím se ten film mimo jiné také zabývá, to je ten souboj těch dvou názorů, v podstatě není až tak o právu, tě nečekejte právní debaty na to téma, spíš to jsou morální debaty. Kde stojí ten jedinec, kde je naše právo a máme-li právo o tom rozhodovat tímto způsobem, tak ono možná už jenom tím, že třeba jeden z koproducentů našich je televize Noé, i mi dává za pravdu, že se samozřejmě zabývám, jinak by do toho nešli, do toho projektu, že se zabýváme hodnotama morálními, jo, to vlastně jakým způsobem se na to nahlíží. A to je to, co je na tom aktuální, protože to je vlastně vzhledem k množství konfliktů, které se odehrávají, kde máte dvě názorové strany a když patříte k jedné, tak je to velmi jednoduché, ale když se na to díváte z neutrální pozice, tak vy nikdy nemůžete říct, že tyhle jsou černí a tyhle jsou bílí, protože to je množství jedinců, kteří se ocitají v různých situacích a to nás vlastně všechno po, doufejme, v ukončení různých konfliktů zároveň čeká, protože přijde právní systém. Doufejme, že to třeba na Ukrajině skončí co nejdříve, ale potom nastane otázka viny, kdo bude souzen za co, tedy obviněnován z čeho a tak dál. A tam najednou opět nastane tahle ta otázka. Máme my právo této odplaty, když to tak řeknu, právní trestu smrti, to znamená, že zase to téma bude velmi aktuální. Bohužel, bohužel.
0: Ivo Trajkov a Petr Ritter jsou hosty Českého rozhlasu Olomouc.

0: Na Moravě se natáčí nový film, který vejde do kin v příštím roce. Jmenuje se Hrdelní proces. Jeho předlohou je kniha Protipopravčí četa, kterou vydal olomoucký právník Petr Ritter. Film režiruje Ivo Trajkov. Pánové jsou u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Máte za sebou velkou zkušenost profesní, nejenom tedy v případě pana Rittera, co se týče práva, ale také co se týče psaní a spolupráce s Československou televizí, protože posluchači znají spoustu inscenací, ke kterým jste psal scénář, potažmo s vaším kolegou, téměř siamským dvojčetem, Zdeňkem Šťastným, musíme ho tady zmínit, srdečně ho zdravíme. Mimochodem, příjmení Šťastný je pro vás šťastné ještě v dalším směru.
1: Já jsem měl nakladatelství Andreje Šťastného, to bylo ale pražské nakladatelství a byla to zhoda ment. No, to vypadalo blbě, že si to vydáváme jako rodinné nakladatelství, teda, ale to byla naprostá zhoda ment.
0: Když už jsme v oblasti toho práva, kriminality a podobně, tak zase jméno Ivo Trajkov figuruje v seriálu, který opakovala Česká televize teď během prázdnin Místo zločinu Ostrava.
2: Ano, je to tak. Já tu a tam udělám výlety i do profesí filmových nebo televizních, ve kterých nejsem tak často, ale tu a tam někdy do právě herecké profese, takže se občas objevím někde, jako v tomto seriálu nebo v seriálu Rappel například. Tak ano, mám různé zkušenosti s natáčením, ale i v oblasti dokumentárních filmů, zabývající se třeba zločiny a podobně. Principiálně mě tento žánr zajímá, není to náhodné, pochopitelně, že jsem na tu knížku narazil. Co mě upoutalo na té knížce, je ta její hodnota a kvalita. Jo. Tak já potřebuji to vyjádřit ještě jednou, protože mám pocit, že je tím, že Petr je právník a vlastně celý svůj život dělá právo a tak, tak je jako kdyby přehlíženo do nějaké míry, že píše, že to je tak jako, no tak on si píše ve volném čase, jo, ale přitom to je naprosto seriózní spisovatel, který má takový počet knížek vydaný. To znamená, mnohý spisovatelé se musí stydět.
0: Také jsme některé z nich natáčeli tady v Českém rozhlase. Jak se vám líbí rozhlasová podoba vašich knih?
1: Moc můžu vám říct, jako, že něco dělala Pražská televize, ale to, co jste dělali tady, tak
0: Pražský rozhlas, se chtěl říct.
1: Pražský rozhlas teda, ale něco, co jste dělali vy, moc se mi to líbí.
0: V Lidových novinách jste před 6 lety řekl, já budu citovat jenom část. Aniž se musíte fyzicky příliš namáhat, přicházejí k vám příběhy sami od sebe. Tak ono to vypadá, že je to v podstatě jednoduché.
1: Ano, to já mnohokrát i na literárních besedách toto zdůrazňuji, že toto je výhoda advokacie, pokud je člověk spisovatel, že nemusíte někde běhat a chodit do výrobních procesů a do dolů a já nevím. Lidé přicházejí a nosí vám bizarní příběhy. A v podstatě všechny jsou bizarní, protože ten, kdo už přijde za advokátem, tak už nemá obyčejný příběh. To už není jako, že v sámošce ho ošidili u pokladny. To prostě už je nějaké životní trauma rodinné nebo trestně právně nebo někdo ho ošidil, hekři ho ošidili. To už vždycky je něco, když už někdo se odhodlá jít k advokátovi. Ono to popravdě řečeno, nám to připadá jako denní chleba v advokaci, ale to není úplně lehké objednat se, přijít a svěřit se s tím, co člověka nejvíc tíží. On když se stydí, tak byl hlupák nebo udělal něco, co tak úplně teď se mu už nelíbí a musí se tím svěřit někomu v podstatě úplně cizímu. Takže jo, je to studnice námětu, příběhu, určitě, no.
0: Načerpat to prostředí, o kterém chci psát, o kterém chci točit. Kam vás vaše profese zavedla všude?
2: Tak samozřejmě já jsem byl tady poměrně dost času strávil v té soudní budově za námi nebo vedle nás. Víte, ono, ta lokace, nebo to místo, že jo, natož pak takhle historické, kde se soudí po desetiletí, tak ono to, já tedy věřím, jsem tak trochu mystik, že pochopitelně to zanechává nějakou stopu. Že
0: tam,
1: to je, já ti skočím do řeči, to je přesně ta jednací síň. Za první republiky byly porotně soudy v Československu. A to je přesně ta síň, kde soudila porota a ukládal se i trest smrti. Taky i ten imobiliář tam takhle vypadá. Prostě jo, tam spousta židlí, které dneska jsou nevyužity, protože pro tu porota musela někde sedět, že jo, a ty lavice tam zůstávají pořád. Takže ono to skutečně má ten nátisk toho porotního sporu, toho prostředí, kde se tyto dramata soudně odehrávala, ale to asi v tom filmu nebude, ale všimněte si, na soudní budově je nahoře věžička a tam je zvoneček. To je umíráček, který se popravoval tak se zvolnil. To mají jenom soudy, které měly právo ukládat trest smrti. Jo, takže to, skutečně to Fluidum tam je teda. No.
0: Takže 30% jste měl obstaráno jako režisér, co se atmosféry týče.
2: Ano, tak ta soudní síň je skvělá. Ta představa dnešních soudních síň je zcela jiná. Nedokážu si představit, že bych to v takové soudní síni natočil. Jo? Protože by vlastně ten, v tom filmu se ten prostor přetváří do filmového prostoru a vzniká zcela jiný systém. To znamená, že ten divák samozřejmě musí vidět tu soustažnost, protože to je prostor. I když se v ateliéru buduje obývák, tak on se vždycky buduje větší než v realitě, protože se tam musíte vyjít s kamerou, musíte se tam vyjít se štábem, musíte a tak dál. A to tady, ta soudní síň sama o sobě, historická tak, jak je, nabízela. My jsme jenom ve skutečnosti sundali počítače ze stolu a očroubovali moderní mikrofony ze stolu. A samozřejmě museli jsme vyměnit znak státní, ale jinak to byly veškeré úpravy ve skutečnosti, které jsme v té soudní síni potřebovali provést, aby jsme se rázem ocitli o několik desetiletí zpátky. A já jsem byl nesmírně šťastný, když jsem mi poprvé spatřil tu soudní síň, tady s Petrem, říkám, tak pojď, půjdeme se podívat a já ti ukážu tu, na kterou je to napsaný. A já jsem byl úplně v sedmým nebi, protože jsem bohužel, že to je úplně skvělá lokace pro film.
0: Jana Fischera, Martina Klinčucha nebo Tamaru Kotrbovou uvidíte v hlavních rolích chystaného snímku Hrdelní proces, který vzniká na Moravě a který bude mít premiéru na podzim roku 2027. Stojí za nimi mimo jiné naši dnešní hosté u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, hosté Dity Vojnarové, a to autor předlohy, právník Petr Ritter. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, těšilo mě.
0: A také režisér a scénárista Ivo Trajkov. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání a naschledanou.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
4: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vyhra. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Opravy Stopkovy ulice v Olomouci za více než 30 milionů korun jsou u konce. Vláda probere růst minimální mzdy. Do českých lesů se vrací kůrovec. Dnešní počasí má být převážně oblačné s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci skončily náročné opravy Stopkovy ulice. Po 4 měsících je tak opět průjezdná. Dělníci tady opravili silnici, autobusové zastávky a přibylo také 30 nových parkovacích míst.
3: V místě jsou nově i dvě zvýšené křižovatky se 6 novými přechody pro chodce a středový ostrůvek u napojení na Hněvotínskou. Opravené jsou i 4 autobusové zastávky. Kromě povrchu silnice stavební firma opravila chodníky, postavila nová stání pro odpadové kontejnery a zrekonstruovala veřejné osvětlení. Vše za 31 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadu mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Jelikož routi tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
4: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
1: Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod, většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že umělá inteligence zrychlila administrativu skoro o 90%. Pavel Lukáš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
5: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková porazila ve 3 setech Ukrajinku Kostěkovou a poprvé postoupila na US Open do čtvrtfinále. V něm se česká wimbledonská šampionka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Zápas ji čeká v úterý.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně zataženo, ojídněle slabý déšť. Teploty 20 až 23, na jihu až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouker bude slabý, později mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci v ulici Sladkovského se řeší nehoda autobusu a osobního auta a opatrně taky u olomoucké části Nemilany, kde havarovala 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hrdelní proces, tak se jmenuje nový film, který se celý natáčí na Moravě a připravuje se k premiéře na příští rok. Při jeho tvorbě se setkali olomoucký advokát a spisovatel Petr Ritter a také scénárista a režisér Ivo Trajkov. Hostili jsme je u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Pokud jste rozhovor neslyšeli celý, najdete ho už teď v audioarchivu. Stačí se podívat na náš web olomouc.rozhlas.cz. Pokračuje pondělní dopolední vysílání s datem 7. září září. U mikrofonu je stále Dita Vojnarová, která se teď rozesmála. Doufám, že i vám je do smíchu a věřím, že se těšíte na další reportáže, které nás zavedou už za okamžik například na Šumpersko do Rapotína.

0: Také díky vysílání Českého rozhlasu Olomouc už víte, že v Rapotíně u Šumperka o víkendu pořádali sklářský den. Slavili otevření řemeslné dílny při místním sklářském muzeu. Lidé se mohli podívat na mistry při práci u pece a sami si dokonce vyzkoušet některé techniky zdobení. Akci, na které zahrála cymbálovka Primáš, nám představil lektor Richard Kalina.
1: Máme tady teďka pozvaný hosty a to jsou skláři z Vrbna, kde máme naši brusku, ale oni mají pískovačku, kde se nalepí nějaký štítek a vlastně se dá vypískovat ten ornament na tom štítku vytištěný. No a na brusce se dá pomocí šikovného brusiče vybrousit jakýkoliv ornament pod dozorem toho odborníka, který vlastně to umí. My ty akce pořádáme třeba na svatého Martina, Velikonoce, Vánoční, máme tady trhy se zabíjačkou. Samozřejmě se snažíme v ty hlavní svátky, pro tu veřejnost mít to otevřený. Většinou se snažíme buď už pátek, sobota, neděle, anebo teda výjimečně pro objednané skupiny. To stejně na té bázi funguje i muzeum. No a teďka máme pravděpodobně šanci najet na nějaký pravidelnější režim, takže počítám, že tady budeme třeba řeknu každý 14 dní.

0: nanosu, ať papírkového nebo nějakého hliníkového opatření. Když se udělá, máme zjištěny třeba 23 sklenic jednoho druhu, tak nám udělá nátop do té vany, vlastně, ze které my pak tavíme. To natopení vlastně těch střepů trvá zhruba 3 hodiny a potom můžeme začít svoje tvoření.
1: Tu sklenici je potom třeba možné si koupit?
0: Ano, dáváme to do muzea a komu se zalíbí, protože všechno je teda samozřejmě z ruky, není to z formy, není to stejný. Někomu se to líbí, tak si koupí skleničku tam.
1: Vypijete třeba víno z ručních skleniček?
0: No, mám doma. Někteří skláři by řekli, no, že to není sklenička. Já říkám, pro nás to je sklenička každá, která se povede a dojde až do toho, že ji vezmu do ruky a naleju do něho. To, že nemá stejný obsah, to už je druhá záležitost, no, ale proti gustu žádný disputát.
1: Kolikže vás tady na to je těch sklářů?
0: Teďka 5 dobrovolných, ale vlastně, když to řeknu takhle, jediný jsem rapotinský, jinak ostatní dojíždějící. Proto se musíme domlouvat dopředu, kdo kdy může a na základě toho si vlastně domlouváme ty schůzky a nějakou tu akcičku.
1: Teď jsem se sem dostal naprosto volně a zdarma. Je potřeba se na ty další akce rezervovat?
0: Vzhledem k tomu, že je to omezená kapacita a těch skupin zájmových je více, tak je pouze dobrý se objednat. Ale co se týká placení, tak u TPC se nic neplatí. Co se týká návštěv muzea, logicky musíme pokryt náklady s energiemi, což samozřejmě i je ta pec, ale ta se zatím kryje právě z věcí, které se prodají, případně z akcí, dotací nějakých a tak dál. Takže není potřeba momentálně jako sponzorovat ještě návštěvy u TPC.
1: To zařízení jste museli pořídit, nebo to jste získali tady z bývalé sklárny?
0: Zařízení ne, to se nechalo dělat vlastně na míru.
1: Máte nějakou sklářskou komunitu, lidi, s kterými se stýkáte třeba napříč republikou, možná i napříč jinými republikami?
0: Od té doby, co foukáme sklo, tak jsme vlastně už úplně pohlcení. Doma vlastně nemluvíme o ničem jiným. Na dovolenou jezdíme domů rána, aby jsme získali zkušenosti a náměty a po jiných sklárnách. Dovolená se orientuje víceméně tam, kde něco je ze sklem. Takže ano, jsme úplně celá rodina.
1: Tu stojíme u muzea a bývalé továrny. Považujete co sklářství za perspektivní obor?
0: Ten obor má budoucnost už z hlediska toho, že to je opravdu dlouhodobá tradice u nás určitě. A v dnešní době byť se zúžil odběr toho skla jenom v určitém směru v určitých státech, ale stále je poptávka po českém skle. Jsme známi i na tom Buráně, kde teda nikdo neřekl naše jméno a věděli, že u nás ty skláři opravdu mají historii a kvalitní výrobky. A ruční práce se ještě u nás stále cení a platí dobře. Takže má budoucnost, učiliště samozřejmě jsou. Zkvétá to, akorát se o tom míň ví a jenom určitý kraje právě víc podporují to sklářství. Tady na severní Moravě těch skláren je míň a většinou to jsou malé sklárny, které dělají specifický druh skla nebo určitý druh výrobku. Ale určitě budoucnost má.
2: Z Rapotína Aleš Spurný, Český rozhlas. Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, konkrétně dopolední vysílání. Pokud vás zajímají hodiny, za 6 minut budeme mít 11:30. V Podolí u Mohelnice stojí jedna z nejzachovalejších tvrzí v našem kraji. Její záchranu si připomeneme s majitelem objektu a také s historikem Davidem Papajíkem z našeho seriálu Panská sídla střední Moravy. Přednost ale dostává kapela Queen.

0: hlas Freddieho Mercuryho na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pravděpodobně víte, že minulou sobotu by se tento zpěvák dožil 80 let. Frontman skupiny Queen patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Slycháte ho na našich frekvencích, říct si o něj samozřejmě můžete také v písničkách na přání. Ty ale až po 12. hodině. V tuto chvíli už naznačené téma. V seriálu Panská sídla střední Moravy jsme vám dnes představili tvrz Podolí u Mohelnice. Vydali jsme se k ní s historikem Univerzity Palackého Davidem Papajíkem. Setkali jsme se také s majitelem Davidem Pavlem, který památku zachránil.
1: Jak vy jste k té tvrzi přišel?
2: No, úplně náhodou, protože jsem si všiml inzerátu prodáme tvrz za 70 tisíc, tak mě to zaujalo, jak to, že tvrz a dokonce renesanční za 70 tisíc, tak jsem tam hned volal. Ano, první sůzka ten den, jenomže když jsem přijížděl na náves, tak jsem věděl, že zadarmo ta tvrz byla drahá. Likvidace by stála 750 000, no a já jsem se teda na to chytl.
1: Bavilo vás to obnovovat tu památku?
2: Jinak bych to ani nedělal. Věděl jsem, že to teda ekonomicky je absolutní nonsens. Odhaduju návratnost 50 až 100 let podle toho, co jsem do toho dal.
1: Jak velký ten objekt je, co všechno zahrnuje?
2: Plocha zastavěná je 400 čtverečních metrů a je to na 3 patra. A vlastně první patro je určeno pro veřejnost. Ve druhém patře je už soukromý byt a je tam taky konferenční sál. No a pak je ještě podkroví na 2 patra, ovšem na to už nezbyly peníze, takže to je teď zatím nevyužíváno.
1: Co jste nového poznal?
2: No lidi, dobré a špatné firmy. Poznal jsem historii, já jsem vždycky z dějepisu měl tu nejhorší známku na vysvědčení, 3. A jinak mě to šlo. A teprve až tou tvrzí jsem se začal zabývat a začalo mě to taky bavit. Hlavně to je kolem té Bílé hory, že Kobylkové jako protestanti potom díky Františkovi z Dietrichštejna o to přišli. No a nakonec po té Bílé hoře to bylo skonfiskováno za 13 000 zlatých.
3: Za tu obnovu té tvrze nebo za tu rekonstrukci, ale opravdu ruiny, kdy hrozilo, že to spadne. Pan inženýr dostal velké množství cen, například Národního památkového ústavu, ale i od dalších institucí. To znamená, že ta rekonstrukce a obnova tvrze je z odborného hlediska velice zdařilá.
1: Patrimonium pro futuro se jmenuje, myslím, ta cena, co ji uděluje Národní památkový ústav.
2: Tak nejvíc si vážím tady téhle soutěže Patrimonium pro futuro, kde jsem vyhrál v tom veřejném hlasování první místo, nebo tvrz vyhrála, a paní generální ředitelka Národního památkového ústavu mě ještě dala zvláštní ocenění její a při předávání říkala, Kobylková tvrz stala z mrtvých. Takže toho si vážím. No a pak to byla stavba roku, teď nevím, myslím 2018, a pak to bylo Památky děkují, pořad herce Vladyky, odvysílala to Česká televize, a pak to bylo Má vlast cestami proměn, taky první místo, a Stříbrný jehlan, to zase byl mohelnické ocenění.
1: Takže nelitujete, že jste do toho vložil ty peníze a tu práci?
2: Určitě ne, protože to je unikát. Památkáři říkali, že na Moravě se zachovalo minimum renesančních tvrzí, takže to je jedna z nich, a kde já bych takovou zehnal.
3: Já bych ještě doplnil, že to není unikát jenom v rámci Moravy, ale i českých zemí a možná i střední Evropy, že takových příkladů bychom našli velice málo, kdy prostě z ruiny obnoví se tvrz a hlavně historicky věrohodným způsobem došlo k té rekonstrukci. To je nejdůležitější.
2: Ještě pro zajímavost, na té severní čelní straně, tak ta je vychýlená o 33 cm. A vlastně, aby ta tvrz nespadla v tom roce 2003, tak se musela ve 2 patrech svázat lany kolem dokola. Tady vidíte ještě šlice v každém patře a stávalo se to na natahováky, stahováky. A kromě toho v každém patře jsou táhla v podlahách mezi severní a jižní stěnou štítovou a vlastně se to tímto způsobem zafixovalo a v neposlední řadě ještě se nad druhým patrem udělal betonový věnec až 30 cm vysoký. Všecko to počítal výborný statik, výborný architekt a jeho kolektiv. To skutečně před očima padalo, tak oni během krátké doby udělali projekt, udělala se studie a vlastně hned po prvním roce 2004 jsme to začali fixovat, zachraňovat.
1: Více o historii stavby se dozvíte dnes odpoledne po 14:30 v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Z Podolí u Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Chloubou předovanou a místem pro rekreaci je Městský park Michalov. Přelov oslavil 770 let od povýšení na město. V historii patřily tomuto městu lesy. Jeden z nich se v 19. století začal měnit v park. Oficiálně byl park Michalov založen roku 1904. Tomu jsme se věnovali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pokud si chcete poslechnout pořad anebo také prohlédnout spoustu krásných fotografií právě z parku Michalov, tak samozřejmě najdete je na stránkách Českého rozhlasu Olomouc, tedy olomouc.rozhlas.cz. A u toho určitě zvládnete poslouchat už za chviličku babské rady. Co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzií a daří se jim lépe ve stínu, polostínu anebo na slunci? To se dozvíte.

0: Babské rady.
1: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Teď budu opravdu hodně předbíhat, ale šumperská kapela Opět a Radeček, kterou jste právě poslouchali v dopolední Českého rozhlasu Olomouc, odehraje v sobotu 26. února roku 2028 svůj dosud největší koncert v pražské O2 aréně. Co o tomto koncertu víme, že na místě bude také Moravská filharmonie Olomouc a spousta hostů. Tak můžete začít plánovat, pokud patříte mezi fanoušky. Mimochodem, v Šumperku začíná také svoz objemného odpadu a o tom budeme mluvit ve zprávách v těch poledních. Dita Vojnarová vám všem přeje hezký a klidný den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Uzavírka potrvá 2 měsíce v olomoucké Libušině ulici. V Šumperku se dnes koná seminář o úsporách na energiích. V Olomouci začínají dny evropského dědictví. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Na parkovišti u zastávky Civilní obrana v Libušině ulici v Olomouci staví dělníci 23 nových parkovacích míst a zázemí pro řidiče autobusů. Práce za více než 7,5 milionu korun potrvají 2 měsíce. V oblasti kvůli nim bude úplně uzavřena silnice.
2: Součástí opravy odvodnění ploch, veřejné osvětlení parkoviště a zřízení vodovodní a elektrické přípojky. Autobusy číslo 10 se budou otáčet v areálu technických služeb. Zastávka bude u náhradního označníku v Libušině ulici. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Jak ušetřit za energie? To je hlavní téma dnešního semináře v Šumperku. Začne ve 14 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Jesenické ulici. Lektoři účastníkům mimo jiné poradí, jak získat dotace a úvěry z programu Nová zelená úsporám. Vstup na seminář je zdarma, píše se na webu města. Svoz objemného odpadu dnes začal v ulicích Šumperku. Naplánovaný je do 18. září. Vedení města nechá na vybraných místech ve městě a u zahrádkářských kolonií postupně přistavit velkoobjemové kontejnery. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Obyvatelé Šumperku mohou do kontejneru odkládat například nábytek, koberce, dveře, jízdní kola nebo kočárky, dětské autosedačky. Do kontejneru naopak nepatří elektrospotřebiče, pneumatiky a taky nebezpečný a stavební odpad. Detailní harmonogram svozu lidé najdou na webu města.
1: Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Můžeme si při nich prohlédnout řadu památek nebo se vypravit na komentované prohlídky, tematické procházky a taky koncerty. Přehlídka potrvá do poloviny září.
2: Během týdne až do 13. září pořadatelé nabídnou řadu příležitostí poznat historii města i jeho zajímavá místa. Jedním z vrcholů bude páteční open air vystoupení Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Hlavní část programu připadne na tento víkend, kdy se návštěvníkům otevře řada památek. Podrobné informace jsou na webu města.
0: Sport.
1: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení a po 2 porážkách už nemají šanci na postup do play-off. Pokračuje pivotka Natálie Stoupalová.
4: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
1: Dnes se Češky od 25 a 40 utkají na závěr skupiny s Američankami.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo. Teploty je 20 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, fouká mírný jihovýchodní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů, slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: 2 osobní auta se nabourala v Přerově. V ulici Bratří Hovůrkových nehoda se stala u kruhového objezdu s vyústěním na třídu 17. listopadu. Příčinu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je
5: Je to nový týden a s ním mají svátek třeba Regina právě dnes, Daniel ve středu a nebo v sobotu Marie. Třeba právě těmto dámám můžete poslat písničku na přání přes vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnes vás u něj vítá Tomáš Kedzior, písničky na přání startují, telefony jsou 221 555 444 a pro SMSky do Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51.

0: celá galaxie přání, ale hodinka může stačit. Zdravíme paní Lidku z Rapotína, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, zdravím vás, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. V sobotu 5. září bylo slavnostní otevření sklářské řemeslné dílny u muzea bývalých skláren v Rapotíně. Toto setkání se mohlo uskutečnit za velké podpory obecního úřadu v Rapotíně a všech příznivců, kteří se podíleli na tomto projektu a nebylo jich málo. Tento hudební pozdrav je pro všechny skláře, kteří v rapotinských sklárnách pracovali, i ti, kteří odešli již do těch nebeských bran. Tato profese je o umění, fantazii a výtvarnictví. Prostě jsou a byli to páni mistři, podotýkám, mistři svého oboru. Všem patří velký dík za setkání při cymbálové muzice z Přerova. A také nesmím opomenout všechny profese, které byly součástí fungující sklárny. Byli taviči, brusiči, formaři, zámečníci, stolaři, elektrikáři, matovači, doprava, pukačky, malířky, ohýbači a kartonáš. A nesmím zapomenout výborné kuchařky. Za to vše velký dík, se srdečným pozdravem, zdraví z Rapotína, Liduš a Mirek Křenkovi.
0: No a k tomuto dlouhému přání samozřejmě přidáváme vybranou písničku.
2: Páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných.

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář.

0: Jan Werich ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a paní Věra z Olomouce na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku, ještě jednou vás zdravím a děkuji za vybrání písničky. A chtěla bych poděkovat všem, kteří mi posílají také písničky.

0: Rádi písničky a přeji krásný den.
1: Tak zdravíme paní Věru do Olomouce. Písničku posíláme našemu dědovi Jiřímu Uchvatovi, který zítra oslaví krásných 80 roků. Přejeme mu zdraví, štěstí, radost z pravnoučátek a ta písnička je také od dcery, vnoučat a celé té blízké rodiny. Věnování posíláme také paní Aničce Rostové z Újezdu a k narozeninám kamarádovi Radkovi Tulijovi z Třeštiny. Oběma oslavencům k těm narozkám přejeme zdraví, štěstí, pohodu, lásku se svými protějšky a celou rodinou. Přejí to sedláčkovi, kteří posílají pozdrav také svým přátelům, mimo jiné rodině Gotwaldové, Navrátilové, Pitlíčkové a

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání a paní Staňka z Lomnice. Dobré poledne.
1: Dobrý poledne. Zdravím všechny posluchače. Ať jsou z Čech nebo z Moravy. A všechny zdravotně postižené a nemocné. Prosila bych tuhle písničku pro Lidušku z Veseníku a s kamarádkou Lidušku z Olomouce, Zdeničku z Hrochova.

0: Janu a Jiřího z Roštění, Zdeníčku z Holubic, Ládička z Tobačova s Kanárkama a Tomáše z Bedihoště. A všem tahle písnička patří. A děkuji vám za vybrání písničky. A tahle písnička je i pro vás. A zdravím celý Český rozhlas Olomouc.
1: Tak to bylo přání paní Staňky z Lomnice. Dneska slaví krásné osmdesátiny pan Vlastík Svítek z Nového Malína. Hodně zdraví, štěstí, krásných chvil s rodinou přejí dcery Jana, Lenka a syn Vlastík s rodinami. Máme tě rádi a děkujeme ti za všechno, s čím si nám pomohl. A panu Vlastíkovi Svítkovi blahopřeje také posluchačka Božka a spol. A ještě písnička paní Marušce Terkovičové k dnešnímu jubileu. Hodně štěstí, zdraví, lásky a osobní pohody ze srdíčka přejí Boží a Míra a vzkazují, užij si tento den.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: A po telefonu zdravíme paní Vlastu Dokrnová. Dobrý den.
3: Dobrý den, Tomášku. Děkuji vám za vybrání písničky. Chtěla bych poslat písničku mojim známým všem. A děkuji jim za to, že mě hrají. A chtěla by zvyslávě Lidušce do... nevím. Zvyslávě a Lidušce. Lidušce ze Seníku. Pak Aničce Havránkové do Velké Kraše. A Jiřímu do Litovle. To bude asi všechno. A všechny moje přátelé. A děkuji jim za písničky všem. Moc děkuji. Moc to pro mě znamená.
2: Tak to byla paní Vlasta Skrnová. V těchto dnech slaví báječné narozeniny paní Marcelka Čujová. Vše nejlepší a tě ti stále hej. Zdravíčko, pohodu, spokojené zákazníky a lásku ode všech, co tě máme rádi, přeje maminka, rodina Čujová, rodina Krmíčková. Právě dneska slaví narozeniny pan Jiří Habrman z Bukovice. Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje sestra Vlasta s celou rodinou.

Ilona Čáková zpívala na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Máme ještě půl hodiny pro vaše zavolání či SMSky. Teď vyřizujeme vzkaz naší babičce Zdeňce Bojové pro radost, že jí kvetou krásné muškáty a poslouchají vnoučata, tak to je určitě dobré. Věnování také k narozeninám do Úsova paní Hance Vachutkové. Štěstí, zdraví a lásku přeje sestra Zdeňka.

už nejsou mrtví ani.

jsme tu dva, anebo jsem tu sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: Petr Spálený, písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Eliška z Václavová. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu Olomouc. Já si tady připravuju pod jabluňkou na stole šopák, hrozně ráda vařím venku a tak jsem si říkala, že nechám zahrát všem. Všem pro radost, kteří mi hrají. Já už to teďka nestíhám sledovat, ale slyším, že mi hraje paní Věrka z Olomouce, Liduška z Jeseníku, Jirka z Litovle, takže všem milým přátelům přeji pohodové léto a s Vaškem Neckářem si to užijte, to Tomášek našel. Děkuju, Tomášku.
0: Hezky zdravíme a Václav Neckář bude zpívat také paní Aně Rostové, která slaví narozeniny, a i Bohumilo Rostovi, který se o ní s láskou stará a je její velkou oporou. Babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a co nejméně bolesti zad, ať máš krásný narozeninový den plný radosti a krásných chvil. Srdečně přeji posluchači Štajndlovi z Brna.

0: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. A breathless drive on a downtown street.

pondělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Další věnování patří k dnešním narozeninám našemu strejdovi Františku Morongovi ze Sutkova. Vše nejlepší do dalších let přeje rodina ze Žilové. Písnička je také panu Antonínovi z Bedihošti jako poděkování a také všem osamělým a opuštěným i těm, co momentálně nikdo nehraje. Zdraví paní Marie.

0: Aneta Langerová na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Písnička ta příští patří k narozeninám panu Jirkovi Habermanovi do Bukovice. Hodně zdravíčka, štěstí a ať tě nic nebolí. Blahopřeje Míša.
1: Když post

ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má

0: Právě takové písničky hrajeme tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a ještě to bude jedno telefonické přání. Zdravíme paní Majku Dojedlí. Dobrý den.
1: Dobrý den, já posílám hezký pozdrav do Českého rozhlasu Olomouc a tuto písničku posílám jen tak pro radost do Heroltic rodině Seidelmanové, rodině Altmanové, Jiřímu a Zdislavě a tomu ještě posílám ranec zdraví, které potřebuje. Pak pozdravíme Vědlí Aničku Cinkovou a Marii Pospíšilovou. A vám, pane Tomáši, děkuji za vyhledání písničky, příjemnou službu a jste zdrav. Moc krát děkuji.
0: Děkujeme, zpívat bude Marcel Zmožek, ta jeho písnička patří ještě jednou k narozeninám panu Vlastíku Svítkovi z Nového Malína, který dneska slaví 80. Takže mnoho krásných okamžiků s rodinou, všeho dobrého, hodně zdraví a štěstí přejí dcery Jana a Lenka, syn Vlastík s rodinami a společně vzkazují, máme tě rádi a děkujeme za všechno, s čím si nám pomohl a moc si toho vážíme. Ještě jednou hodně štěstí a zdraví přejeme.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina. 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Uzavřený je kvůli opravám sjezd z dálnice D46 u Držovic. Nový venkovní areál slouží obyvatelům České vsi. Dny otevřených dveří můžete navštívit v mateřském centru Rybička v Litovli. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli opravám je na dálnici D46 u Prostějova uzavřený sjezd u Držovic, navíc je tam zúžená vozovka. Práce za 2 miliony korun potrvají zhruba měsíc. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující Římsy. Objízdná trasa povede přes další, nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
2: Nový venkovní areál postavili dělníci před základní školou v České vsi na Jesenicku. Kromě dvou hřiště zahrnuje modulární knihovnu, zázemí pro pořádání kulturních akcí. Práce stály více než 13 milionů korun. Podle ředitele Filipa Vorma, který kandiduje v podzimních komunálních volbách, bude areál sloužit dětem i dospělým.
4: Ten záměr byl právě přesně ten, abychom ten prostor používali nejenom pro školu, ale vlastně, aby sloužil i široké veřejnosti. Celkový náklad toho areálu na celkovou rekonstrukci kompletně byl 13,5 milionů. 11 milionů jsme měli díky programu IROP. Zároveň ale na tom našem předprostoru vlastně vyrostla i nová knihovna, takže tam je ta její hodnota je 2,5 milionů, které šly z obce.
2: Dny otevřených dveří pořádají ode dneška do středy pracovníci mateřského centra Rybička v Litovli. Návštěvníkům představí programy, které nabízí dětem. Pokračuje animátorka centra Jarmila Dospivová.
5: Mateřské centrum Litovli je určeno pro rodiče s dětmi, kteří ještě nechodí do školky a právě rodiče těchto dětí bych ráda pozvala a můžu se přijít podívat právě, jak vypadá náš prostor, zeptat se animátora na informace ohledně programu a ty, kteří se jim tady bude líbit, tak jsou tady vítání a já se na ně už těším.
2: S odhalením kožních nádorů pomáhá zdravotníkům Šumperské nemocnice nový přístroj, mobilní digitální dermatoskop. Zařízení pracuje s umělou inteligencí, lékaři poskytuje další podklady pro vyšetření. Znamenka na tělech pacientů díky němu dermatologové můžou prohlížet i mimo prostory kožní ambulance. Pokračuje manažerka komunikace a marketingu nemocnice Adéla Blašková.
6: Tým kožního oddělení už není vázán pouze na jednu vyšetřovnu. Mobilní přístroj lze snadno přenést prakticky kamkoliv, takže ho lze využít také při výjezdních preventivních akcích. Díky propojení systému si navíc mohou lékaři kdykoliv načíst předchozí snímky pacienta na kterémkoliv zařízení přihlášeném do systému nemocnice Šumperk. Sport.
2: České florbalistky zvítězily na závěr turnaje Euro Floorball Tour v Gimligenu nad domácím Švýcarskem 2-1 a skončily druhé.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se srazila v Hranicích, na třídě 1. máje místo je průjezdné.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host. Je naprosto

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíků. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali, a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungujou a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry. Všechny tři jsou blondýnky. Teta a její segry taky byly všechny blondýnky. Můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu. A já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: Ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moci hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo? Nebyli naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale

0: tě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný, a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery.

0: A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, na to jsem zapomněl, jsem napsal díl a pak jsem si dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co teda v ovi, všechny ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
0: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
0: Já jsem byl přizván k Carlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prosím tě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
0: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, protože Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou asi dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
0: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
0: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té sedmé třídě, no, v šesté třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi šestkrát nebo sedmkrát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
0: Až posléze. Já to... Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Když ta chemie zafunguje i mezi těma.
0: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza.
0: Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale někdy dopředu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako já nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná. Včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk, na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta, třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam takhle obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam
3: potkají. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit?
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřijde vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Tak já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se jmenete karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situace?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako... To už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo? Že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to je opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu. Mhm.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se na ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Spolek Wellnerova podal soudní žalobu kvůli změně územního plánu. K Mezinárodnímu dni čistého ovzduší se připojila Olomouc. Pokračuje Mezinárodní varhanní festival. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stupkova ulice v Olomouci je po 4měsíční uzavírce opět průjezdná. Dělníci tam opravili 4 autobusové zastávky a vybudovali 30 nových parkovacích míst. V místě jsou nově 2 zvýšené křižovatky se 6 přechody pro chodce a středový ostrůvek u napojení na Hněvotínskou. Kromě povrchu silnice stavební firma opravila chodníky, postavila nová stání pro odpadové kontejnery a zrekonstruovala veřejné osvětlení. Vše za 31 milionů korun. Spolek Wellnerova napadl u soudu soubor změn územního plánu Olomouce. Zastupitelé ho schválili v červnu. Týká se například ploch v sousedství ulic Kašparova a Wellnerova, kde developerská skupina plánuje stavbu vila domů. Schválený soubor změn má podle spolku vážné vady a požaduje jeho zrušení.
2: Naši právníci zjistili, že celý proces přípravy a schvalování změny územního plánu je protkán závažnými systémovými chybami, netransparentním dělením, chybějícím posouzením vlivu na životní prostředí.
3: Říká na sociálních sítích předseda spolku Jiří Vaculík. Zastupitel Pavel Grase z koalice pro Olomouc a Piráti už v červnu uvedl, že schválený materiál obsahuje jen drobné úpravy hranice a některé připomínky obyvatel z ulic Kašparova a Wellnerova z veřejného projednávání byly do změny zapracovány. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Na dnešek připadá Mezinárodní den čistého ovzduší. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si ho můžou připomenout například při dnešním a úterním dni otevřených dveří teplárny. Cílem Mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí. Zítra bude pokračovat v korunní pevnostce a pevnosti poznání v Bezručových sadech programem pro školy a přednáškami pro veřejnost. Zdarma bude vstup na výstavu Rozum v hrsti. Součástí bude představení ekologické centra Sluňákov a zóna Svatém kopečku u Olomouce. Další informace a registraci najdete na webových stránkách města. Hostem dnešního koncertu Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci je hudebník a skladatel Jean-Baptiste Robin. V rodné Francii působí jako varhaník královské kaple na zámku ve Versailles. V recitálu představí mimo jiné francouzskou romantickou tvorbu. Pokračuje dramaturg festivalu Karel Martínek.
4: Jeho jméno opravdu je velmi známé ve varhanním světě. Ten představí zejména francouzskou hudbu, ale představí se taky jako skladatel, takže zazní některé jeho vlastní opusy.
0: Dnešní koncert Olomouckého mezinárodního varhanního festivalu začne v 19 hodin v chrámu svatého Mořice. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc ohlásila den před koncem přestupového období posilu do obrany.
5: Novým hráčem Olomouce se stal brazilský obránce Leo Borges, který na Hanou přestoupil z klubu Pogoň Štětín, hrající polskou extraklasu. Jeho preferovaným postem je levý obránce, ale může hrát i ve středu obrany nebo případně výše na křídle. Za Štětín 25-letý Borges odehrál přes 100 zápasů a 2x hrál finále polského poháru. Předtím působil v Brazílii v Porto Alegre. Jeho příchodem Sigma reaguje na zranění dvou stoperů Jana Krále a Tomáše Huka. Hrát by mohl už v neděli na hřišti Plzně. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 22 a slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci. Nehoda se stala v Tovární ulici u křižovatky s Jeremenkovou. Příčinu na místě vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc dnes u mikrofonu s Tomášem Kedziorem nabídne za chviličku kromě soutěže třeba také povídání s tenistkou Lindou Noskovou, která už 11 Grand Slamových výher pozbírala v řadě. Chystáme rubriku Panská sídla střední Moravy, kdy se okolo 3:15 vydáme na okraj Mohelnice. No a otevřeme pro vás také nový seriál tohoto týdne Řidičskou abecedu. Bude to krátce po 15. hodině. S vámi je dnes Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: žárlit na ostatní asi není potřeba, že by snad někdo získal nějakou lepší výhru než vy. Těch cen tady pro vás máme dost a protože je tu nový soutěžní týden, tak jsou tady také novinkové ceny a rozhodně to stojí za to. Soutěž Hřebíky je tady každý den na vlnách Českého rozhlasu Olomouc krátce po 14. hodině. Pondělní vydání otevíráme právě teď.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: Hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A když jsme u těch cen, tak rovnou začneme vyběru z toho dlouhého seznamu zajímavostí třeba nádhernou knihu s názvem Olomouc ztracená v čase pro milovníky staré i nedávné Olomouce. Kniha nabízí pohled na místa, která v průběhu času změnila svou podobu nebo zcela zanikla. Plechový hrnek Českého rozhlasu opravdu jinde nezískáte. Máme ho tady pro vás. A nebo dámské černé tričko Českého rozhlasu velikosti L. Tak to je jen stručný výběr z těch mnoha cen, které pro vás máme. Soutěžní telefon 221 555 444. Někteří mají uloženo v mobilu a vytáčejí předem, jiní to zkusí třeba za chvilku. Tak koho vítám na úvod soutěže? Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Honza.
0: Honzo, zdravíme do Hranic. Jak jste vstoupil do toho nového týdne mimochodem?
3: To je normálně, no.
0: Normálně odpočinkově nebo pracovně nebo něco mezi tím?
3: Odpočinkově.
0: Odpočinkově, tak to tleskáme. A jsme rádi. Honzo, 10 otázek na úvod, připomínám pravidla, na každou otázku je limit 10 vteřin a za 3 správné odpovědi už si můžete vybrat výhru. Tak co, Honzo?
3: Takže dvojku dáme.
0: Takže dvojku. Kterým jazykem, kromě arabštiny, se běžně domluvíte v Maroku?

0: víme. A co teď?
1: Čestku.
0: Honzo, berete jednoduché otázky. Jak se nazývá hlavní kost v noze, která vede od kolene k chodidlu? Je to kost patní, holení anebo pažní?
1: Holení, B.
0: No jo. Zase bylo správně Bčko, vy jste to vychytal. Honzo, blahopřeju, je to doma. Vyberte si výhru a my v soutěži pokračujeme. Kdo se dovolal právě teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Vítěz z Velkých Losin.
0: Vítěz, zdravíme do Velkých Losin. Byla dvojka, čtverka a šestka, jinak je to všechno volné právě pro vás.
2: Dobře, dáme devět.
0: Dáte devítku. Který slavný filozof byl učitelem Alexandra Velikého? Buď to Aristoteles, Sokrates anebo Platón?
2: Aristoteles.
0: Jo, byl to on. Vyučoval mladého Alexandra v makedonské Pele, předával mu znalosti z oblasti filozofie, medicíny i přírodních věd. Víte, my máte taky znalosti, tak se těšíme na ty další. Jakou otázku berete?
2: Dobrý, 8.
0: 8. Co nejlépe vystihuje výraz spam, psáno spam, někdo to taky tak čte. Je to za A nevyžádaná e-mailová zpráva, nebo za B potvrzení platby přes internetové bankovnictví, nebo za C spam či spam je aktualizace operačního systému.
2: Nevyžádaná platba.
0: No jo, je to tak, asi vám to taky chodí. A co teď, Víťo?
2: 7.
0: 7. Které z následujících tří čísel není celé číslo? Za A minus 1, za B 1001, za C 3,14.
2: Za B.
0: Dáte Bčko, kde pak? 3,14 není celé číslo. No, Víťo, vypadalo to dobře a už jsem si říkal,
2: no,
0: že si taky něco vyberete.
2: Nevadí,
0: berete to sportovně, zdravíme, tleskáme, naslyšenou. Třetí soutěžící těchto hřebíků, kdo to bude? Hezký dobrý den.
3: Den.
0: Ano, kdo pak je na telefonu?
3: Zdeněk z Bukovce.
0: Zdeňku, dobrý den. Otázka číslo 1, 3, 5 a ještě je tu desítka, to je všechno pro dnešek.
3: Tak to po pořadě, no. Jedna.
0: Dobře, jaký je obvod čtverce o straně 7 cm? Buď to 28 cm, nebo 49, anebo 77?
3: Za
0: no, je to 4x7, 28. No jasně, jasně, to nevadí, to je v pořádku, stihl jste to do limitu.
3: No, tam je ten limit, no.
0: No jo, trojka, pětka, desítka, Zdeňku.
3: No tak normálně dálecky.
0: Co označuje výraz influencer? Influencer je osoba ovlivňující názor ostatních, třeba na sociálních sítích. Nebo je to tvůrce reklamních textů, anebo influencer je specialista na kyberbezpečnost.
3: Je to to Ačko.
0: A že jich je, no to jenom možná okrajově. Zdeňku, a co, pětka nebo desítka?
3: Pětka.
0: Dobře, když pojedete rychlíkem z Olomouce, kde budete nejdřív? V Brně, v Jeseníku nebo v České Třebové?
3: Rychlíkem, já myslím v České Třebové.
0: Je to tak, je to.
3: Takže tam rychlíky nejezdí, že jo, ty ostatní.
0: 3/4 hodinky, no sice tam rychlíky jezdí i do Brna, i do Jeseníku, ale trvá
3: ale
0: to strašně dlouho. Jo,
3: ne,
0: je tam i přímý, a to já osobně vím, i do Jeseníku, i do Olomouce, ale ta otázka takto nestála. Ptali jsme se, kde budeme nejdřív, vy jste řekl v České Třebové. My jsme zatleskali a víte, co vám k tomu dáme, Zdeňku? Ještě jeden potlesk. A výhru samozřejmě. Blahopřejeme panu Zdeňkovi, který rád a často soutěží. Zbývá jediná otázka. Schováme si ji na příště, bude to třeba zítra. Právě tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět u soutěže Hřebíky s opravdu pestrou nabídkou cen.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tenistka Linda Nosková pokračuje na grandslamových turnajích v parádních výkonech. Po titulu ve Wimbledonu se teď v New Yorku probojovala poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. V utkání s Ukrajinkou Kustíkovou využila ale až šestý matchball.
1: Kostiuková v souboji s Noskovou tvrdošíně odmítala vyřazení z turnaje a několikrát na matchball soupeřky zahrála neuvěřitelné míče. U šestého matchballu už i vyhlášená kliďaska Nosková byla dost nervózní.
2: Už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy. V poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví ani pro moje pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc. Takže jsem ráda, že to zase vyšlo už po několikátý, ale jako brala bych i tu výhru v těch dvou setech, no teda nebudu lhát. She's done it.
3: Linda Noskova, you're a US Open quarterfinalist. Jak moc příjemné je po wimbledonském titulu si udělat ještě osobák na US Open, čtvrtfinále.
2: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
1: Říkala po postupu do čtvrtfinále šťastná Linda Nosková. Její další soupeřkou bude na US Open světová jednička běloruska Sabalenková. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tu další díl seriálu, který se zabývá starobylými panskými sídly u nás v kraji. K výjimečně zachovalé střené renesanční tvrzi se s redaktorem Alešem Spurným a historikem Davidem Papajíkem vydáváme na okraj Mohelnice.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Podolí, co by kamenem dohodil od Mohelnice, na návsi u kapličky jsme odbočili doleva. A vstoupili jsme k evidentně historickému domu. Když přijdeme ještě trochu blíž, už na soukromý pozemek, tak vidíme dokonce okno, to ostění toho okna s kamennými erby.
3: Ano, je to velice významný fragment. Na základě toho nápisu zjišťujeme, že tvrz Podolí byla vybudována někdy těsně před rokem 1551 Jindřichem Kobylkou z Kobylího. Je to jeho erb a erb jeho manželky. Stavebně historický výzkum, který tady probíhal, zjistil, že tahle stavba navazovala na nějaký starší objekt. Naším výzkumem se podle mě věrohodně podařilo zjistit, že před rokem 1551 tady tvrz neexistovala, ale že ten starší objekt byl obytnou částí dvora, který se nachází nedaleko od nás. To znamená, že tady byl dvůr a ta vrchnost sídlila v obytné části dvora, kterou si Jindřich Kobylka z Kobylího adaptoval, přestavěl na svou tvrz. A vlastně ta kobylkovská éra Podolské tvrze je vrcholnou fází její existence. To znamená od roku 1551 do roku 1623, kdy byl objekt Kobylkovi nebo jeho vnukovi zkonfiskován.
2: Hospodářské zázemí jsou tady ty nízké přízemní stavby s nápisem Automotoklub Mohelnice?
3: Ano, aby to sídlo mohlo fungovat, tak muselo být nějaké hospodářské zázemí. Stáje, chlévy a tak dál. Čili to jsou zbytky těch hospodářských objektů, které příslušely k té tvrzi.
2: V ohledu historie tohoto objektu učinil jste nějaké nové poznatky?
3: Tvrdilo se, že v roce 1581 tvrz patřila ještě biskupovi, protože údajně byla zapsána v biskupském urbáři. Nám se podařilo dokázat, že se jedná o omyl a že Kobylkové od roku 1551 až do roku 1623 kontinuálně tu tvrz drželi. Pak další objevy se týkají konfiskace, protože Kobylkovi byla zkonfiskována polovina majetku, takže vlastně nebyl mu zkonfiskován celý majetek, ale on byl nucen prodat tu tvrz, aby mohl vyplatit ty finance.
2: Tak jak tady ten velký dům vidíme, tak vypadala i ta tvrz?
3: V podstatě ano, půdorys odpovídá té původní tvrzi, ale je potřeba říct, že dnes tady vidíme krásně obnovený, rekonstruovaný objekt a ne vždy tomu tak bylo, protože od toho 17. století objekt velmi chátral, byl využíván jako obydlí pro čelátku, později zde byl Keglerův hostinec. Po roce 1945 byl objekt zkonfiskován, získal ho JZD a to se o objekt nestaralo, on chátral a chátral, později byl v majetku svazarmu, opět objekt chátral a dokonce v 80. letech 20. století na něho byl vydán demoliční výměr.
2: Jak poznáme na té stavbě, že se jednalo o tvrz, že to byla stavba opevněná?
3: Jsme už v druhé polovině 16. století, kdy ty fortifikační prvky postupně mizí. Takže se staví zámky, kde není ta fortifikace a staví se i tvrze už zaměřené na komfort bydlení, kdy není rozhodující ta obranná funkce.
2: My tu vidíme dochovaná ta kamenná ostění oken. Vidíme tu i dokonce náznaky nějakých reliéfů v omítce, nějaká z grafita.
3: To jsou asi pokusy tam něco naznačit, ale to by nám asi více mohl říct pan inženýr David, současný majitel tvrze.
4: Co se týče těch z grafit, o kterých jsme mluvili, tak vlastně památkáři rozhodli o tom, že to budou nějaké jitrnice. Tady v téhle místnosti my říkáme konírna, protože tady JZD mělo chovné býky. Ne koně, ale býky. Nemůžeme tomu říkat býkárna, ale konírna. No tady vidíte ty úžasné klenby, které mě nadchly. Vůbec celá ta tvrz. Tady vidíte nad okny malby a kromě toho ještě tam jsou asi 4 fresky v prvním patře, ale to je v tom soukromém bytě, to už neuvidíme teď.
0: Z Podolí u Mohelnice, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Uzavírka potrvá 2 měsíce v Olomoucké Libušině ulici. V Šumperku začal svoz objemného odpadu. V Olomouci startují dny evropského dědictví. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na parkovišti u zastávky Civilní obrana v Libušině ulici v Olomouci staví dělníci 23 nových parkovacích míst a zázemí pro řidiče autobusů. Práce za více než 7,5 milionu korun potrvají 2 měsíce. V oblasti kvůli nim bude úplně uzavřena silnice.
2: Součástí opravy odvodnění ploch, veřejné osvětlení parkoviště a zřízení vodovodní a elektrické přípojky. Autobusy číslo 10 se budou otáčet v areálu technických služeb. Zastávka bude u náhradního označníku v Libušině ulici. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Přerovské technické služby dnes otevřely nové zákaznické centrum. Sídlí v centru města v Palackého ulici. Občané si v něm můžou na jednom místě vyřídit parkovací kartu, zaplatit faktury nebo nahlásit poruchu. Pokračuje mluvčí městské firmy Andrea Hrabalová.
3: Součástí nabídky budou například platby za služby, hlášení škodních událostí souvisejících s činností společnosti, podávání podnětů a oznámení poruch. Lidé zde vyřídí také parkovací karty nebo si zakoupí dlouhodobé parkovací lístky. Zákaznické centrum bude otevřeno každý pracovní den.
1: Svoz objemného odpadu začal v ulicích Šumperku, naplánovaný je až do 18. září. Vedení města nechá na vybraných místech a u zahrádkářských kolonií postupně přistavit velkoobjemové kontejnery. Pokračuje mluvčí Jana Kaněvová.
4: Obyvatelé Šumperku mohou do kontejneru odkládat například nábytek, koberce, dveře, jízdní kola nebo kočárky, dětské autosedačky. Do kontejneru naopak nepatří elektrospotřebiče, pneumatiky a taky nebezpečný a stavební odpad. Detailní harmonogram svozu lidé najdou na webu města.
1: Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Můžeme si prohlédnout řadu památek, vypravit se na komentované prohlídky, tematické procházky i koncerty. Přehlídka potrvá do poloviny září. Během týdne až do 13. září pořadatelé nabídnou řadu příležitostí poznat historii města i jeho zajímavá místa. Jedním z vrcholů bude páteční vystoupení Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Hlavní část programu připadne na tento víkend, kdy se návštěvníkům otevřou památky. Podrobné informace na webu města.
0: Sport.
1: Volejbalistky Přerova už jsou od tohoto týdne v přípravě kompletní. K týmu se připojili nové posily a slovenské reprezentantky blokařka Ema Směšková a smečařka Radka Hašková. První zápasová praxe čeká o víkendu. Harmonogram přípravných zápasů přibližuje trenér Michal Gryvalský.
5: Nás čeká turnaj ve Frýdku, kde v sobotu hrajeme se Žilinou a s Novou Goricou. V neděli ještě zápasy o umístění a v tom týdnu poté turnaj v Imělinu v Polsku, kde se hrajeme 3 utkání proti polským týmům. A na závěr přibližně 10 dní před prvním zápasem proti Prostějovu budeme mít finální generálku v Ostravě.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: 2 osobní auta se nabourala v Olomouci v ulici Vejdovského. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Osobní auto srazilo cyklistu v Olomouci. Nehoda se stala v ulici Pod Lipami. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Na místě jsou záchranáři. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Řidičská abeceda, to je zářijová novinka vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Každý všední den vám poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, kdy řidiči často chybují. Rubrika Co v učebnicích nebylo, krátce před 16. hodinou, představí zajímavosti o mrtvém moři. No a ve 4 začne první humoriáda tohoto týdne. Do studia přijde Carmen Majerová. Velmi se těšíme. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne s námi.

0: odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak to bude každé všední září nová řidičská abeceda. Každý den si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Nabídneme vám každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Na úvod z našeho seriálu si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná, je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinný nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra touto dobou si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení a proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.

Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Další dezinformace na sociálních sítích, další téma pro redaktory našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se v rubrice Ověřovna věnují manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a Číně. Detaily k tomu uslyšíte za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Možná jste v poslední době na internetu narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Není to ale pravda. Tématu se věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna a z detaily je to ve vysílání Sabina Millerová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak popišme nejprve tu dezinformaci.
1: Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: Sabino, jak je to doopravdy?
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví. Souvislost mezi stavbou jedné z nich a povodní ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal expert na ledovce Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole, řádově kilometry nebo desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost, takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN. Tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě za záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: Sabino, co v těchto dnech vlastně odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina, doplněná o horniny, dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze proměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být už i zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně týtavné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáté vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně a v Nepálu přes 13 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: To byla redaktorka Sabina Millerová. Podrobnosti a také další díly Ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Čtvrtina čtyři, posloucháte Český rozhlas Olomouc, pár tipů z toho, co ještě bude dál. Humoriáda odstartuje další týden, po 16. hodině přijde do studia Carmen Majerová, těšíme se. Den v kraji, to je každodenní souhrn toho nejdůležitějšího, co se daný den přihodí v Olomouckém kraji mezi 17. a 18. hodinou, samozřejmě také dneska. No a Rokle, to vysíláme každé pondělí v 19.05.

máte někoho rádi, jistě ano, tak mu pošlete písničku na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a řekněte věnování. Bude to možné dneska po 18. hodině, kdy budeme hrát opět muziku lidovou odechovou. Teď se blíží teprve 4, ještě před zprávami vám nabídneme rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Zaměříme se na Mrtvé moře.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Uzavřený je kvůli opravám sjezd z dálnice D46 u Držovic. Policisté prověřují napadení 3 lidí v náměšti na Hané. Nový venkovní areál slouží obyvatelům České Vsi. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia. Mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli opravám je na dálnici D46 u Prostějova uzavřený sjezd u Držovic, navíc je tam zúžená vozovka. Práce za 2 miliony korun potrvají zhruba měsíc, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Doprava po dálnici povede vždy 2 pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující Římsy. Objízdná trasa povede přes další nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
0: Napadení 3 lidí v náměšti na Hané prověřují krajští policisté. Byl mezi nimi nezletilý a 2 mladiství. K útoku údajně došlo na zábavě ve druhé polovině srpna. Pokračuje policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
0: Nový venkovní areál postavili dělníci před základní školou v České Vsi na Jesenicku. Kromě 2 hřiště zahrnuje modulární knihovnu, zázemí pro pořádání kulturních akcí. Práce stály více než 13 milionů korun. Podle ředitele Filipa Vorma, který kandiduje v podzimních komunálních volbách, bude areál sloužit dětem i dospělým.
4: Ten záměr byl právě přesně ten, abychom ten prostor používali nejenom pro školu, ale vlastně, aby sloužil i široké veřejnosti. Celkový náklad toho areálu na celkovou rekonstrukci kompletně byl 13,5 milionů. 11 milionů jsme měli díky programu IROP. Zároveň ale na tom našem předprostoru vlastně vyrostla i nová knihovna, takže tam je ta její hodnota je 2,5 milionů, které šly z obce.
0: Dny otevřených dveří pořádají ode dneška až do středy pracovníci mateřského centra Rybička v Litovli. Navštěvníkům představí programy, které nabízí dětem. Pokračuje animátorka centra Jarmila Dospivová.
5: Mateřské centrum Litovli je určeno pro rodiče s dětmi, kteří ještě nechodí do školky a právě rodiče těchto dětí bych ráda pozvala a můžou se přijít podívat právě, jak vypadá náš prostor, zeptat se animátora na informace ohledně programu a ty, který se jim tady bude líbit, tak jsou tady vítání a já se na ně už těším. Sport.
0: Přerovská tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostukovou 2-1 na sety a v New Yorku slaví premiérový postup do čtvrtfinále dvouhry. Zítra ji čeká zápas proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů, povane slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo cyklistu v Bedihošti na Prostějovsku. Nehoda se stala v Husově ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Na místě jsou záchranáři. Projíždějte opatrně. Porouchané auto budete mít na D35 z Olomouce do Mohelnice před 256. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
8: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
7: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: a můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávěli.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já se tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova arka nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: ten Bernesí nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda tak, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví,
5: nemohli
3: jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: Studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si to jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: v podstatě arabské.
2: Ano, to je pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: Ta, co s hlavou na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tady Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
4: Děkuji. Hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře.
3: Zdrychnovská.
2: Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji

0: narozením vašeho pana manžela.
1: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
0: Nemáte zač a Patriku vydírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
3: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
1: Děkuji.
3: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
4: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
5: bouři,
4: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčkované severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
5: Všichni Naďa, byli.
4: Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
6: Pánové, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
7: No, na dálnici jsem, víš?
6: Na jaký dálnici?
7: No, meditační.
6: Že takhle na cestě, na dálnici.
7: No.
6: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
7: Ne.
6: Já si to umím představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
7: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že, paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože, jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
6: Na turecký židli?
7: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
8: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židle a
8: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
8: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
8: To
2: no
8: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
8: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
8: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
8: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prknu
8: podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
8: No, ano, já se to učím.
2: Takže
8: ano.
2: Meditace
8: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
8: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
8: Ne, já to nemám ráda. Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
8: ne, no
2: nebo
8: tak
2: to Petr neumí?
8: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano, partnera.
8: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak, jako že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom ta poslední slova, ty šlagvorty.
8: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
8: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
8: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
8: svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
8: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 7:05.
4: No a co?
3: No, já jenže v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už je to mnoho let. V televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: herců. Ano, to byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel. Ne.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí. Režisér.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A dítěm jeho, no, takový, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebál.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně sem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To bylo
2: hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno. To bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Mila Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. Hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám myslím vysoký, já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko Čelaci, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Mila Neděla a Červánky nových dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Když jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedně otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali?
3: Ne, buď mi pěšky na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod širákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No,
1: já a Petr pod širákem, tak teď ne, ale
3: ani,
1: to už
3: ani
1: by bylo
3: tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor, mezera A pro Dalimila Klopku, imitátorské dovednosti a nebo Senka v žaláři s Milanem Lasicou, Juliem Satinským a Kamilou Magálovou. Humor, mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, no. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju. Zároveň, dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás Patriku, zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pohořelej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On nehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co po mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Tehdy vám takhle na Silvestra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje okýnko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já tam král, tamhle v rohu, doufám, kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci skončily opravy Stupkovy ulice. Spolek Wellnerova podal soudní žalobu kvůli změně územního plánu. Pokračuje Mezinárodní varhaní festival. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stupkova ulice v Olomouci je po 4měsíční uzavírce opět průjezdná. Dělníci opravili 4 autobusové zastávky a vybudovali 30 nových parkovacích míst. V místě jsou 2 zvýšené křižovatky se 6 přechody pro chodce a středový ostrůvek u napojení na Hněvotínskou. Kromě povrchu silnice stavební firma opravila chodníky, postavila nová stání pro odpadové kontejnery a zrekonstruovala veřejné osvětlení. To vše za 31 milionů korun. Spolek Wellnerova napadl u soudu soubor změn územního plánu města Olomouce. Zastupitelé ho schválili v červnu. Týká se například ploch v sousedství ulic Kašparova a Wellnerova, kde developerská skupina plánuje stavbu vila domů. Schválený soubor změn má podle spolku vážné vady a požaduje jeho zrušení.
3: Naši právníci zjistili, že celý proces přípravy a schvalování změny územního plánu je protkán závažnými systémovými chybami, netransparentním dělením, chybějícím posouzením vlivu na životní prostředí.
4: Říká na sociálních sítích předseda spolku Jiří Vaculík. Zastupitel Pavel Grase z Koalice pro Olomouc a Piráti už v červnu uvedl, že schválený materiál obsahuje jen drobné úpravy hranice a některé připomínky obyvatel z ulic Kašparova a Wellnerova z veřejného projednávání byly do změny zapracovány. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Na dnešek připadá Mezinárodní den čistého ovzduší. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si ho můžou připomenout například při dnešním a úterním dni otevřených dveří teplárny. Cílem Mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí. Zítra bude pokračovat v korunní pevnostce a pevnosti Poznání v Bezručových sadech programem pro školy a přednáškami pro veřejnost. Zdarma bude vstup na výstavu Rozum v hrsti. Součástí bude představení ekologického centra Sluňák a zóna Svatému kopečku u Olomouce. Další informace a registraci najdete na webových stránkách města. Hostem dnešního koncertu Mezinárodního varhaního festivalu v Olomouci je hudebník a skladatel Jean-Baptiste Robin. V rodné Francii působí jako varhaník královské kaple na zámku ve Versailles. V recitálu představí mimo jiné francouzskou romantickou tvorbu. Pokračuje dramaturg festivalu Karel Martínek.
5: Jeho jméno opravdu je velmi známé ve varhaním světě. Ten představí zejména francouzskou hudbu, ale představí se taky jako skladatel, takže zazní některé jeho vlastní opusy.
2: Dnešní koncert Olomouckého mezinárodního varhaního festivalu začne v 19 hodin v chrámu svatého Mořice. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc ohlásila den před koncem přestupového období posilu do obrany.
6: Novým hráčem Olomouce se stal brazilský obránce Leo Borges, který na Hanou přestoupil z klubu Pogoň Štětín, hrající polskou extraklasu. Jeho preferovaným postem je levý obránce, ale může hrát i ve středu obrany nebo případně výše na křídle. Za Štětín 25-letý Borges odehrál přes 100 zápasů a 2x hrál finále polského poháru. Předtím působil v Brazílii v Porto Alegre. Jeho příchodem Sigma reaguje na zranění 2 stoperů Jana Krále a Tomáše Huka. Hrát by mohl už v neděli na hřišti Plzně. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22 stupňů Celsia, slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dodávka se srazila s osobním autem u Křelova Břuchotína na Olomoucku na příjezdu od Křelova. Příčinu střetu vyšetřují policisté, na místě jsou záchranáři. Blíže nepopsanou nehodu vyšetřují policisté v Šumperku, v Dolnomlýnské ulici, mezi křižovatkami ulic Tyršova a Svatováclavská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Poprvé v novém týdnu u mikrofonu s Tomášem Kedziorem. Unikátní objev představili lidem archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Ukázali jim místo nálezu takzvaného halštatského děvčátka. Není to daleko za hranicemi Olomouckého kraje, tak se tam podíváme. Odpoledne plné pohody, zábavy i poučení zažili návštěvníci Sklářského muzea a infocentra v Rapotíně. Otevřeli tu malou sklářskou dílnu a Český rozhlas Olomouc byl u toho. Chystáme také živě předpověď počasí s meteorologem. Přeji vám dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Kvůli opravám je na dálnici D46 u Prostějova uzavřený sjezd u Držovic. Navíc je tam zúžená vozovka. Práce za 2 miliony korun potrvají zhruba měsíc. Na parkovišti u zastávky civilní obrana v Libušině ulici v Olomouci staví dělníci 23 nových parkovacích míst a zázemí pro řidiče autobusů. Práce za více než 7,5 milionu korun potrvají 2 měsíce. V oblasti kvůli nim bude úplně uzavřená silnice. Přerovské technické služby dnes otevřely nové zákaznické centrum, sídlí v centru města v Palackého ulici. Občané si v něm můžou na jednom místě vyřídit parkovací kartu, zaplatit faktury nebo nahlásit poruchu. Nový venkovní areál postavili dělníci před základní školou v České Vsi na Jesenicku. Kromě dvou hřišť zahrnuje modulární knihovnu, zázemí pro pořádání kulturních akcí. Práce stály více než 13 milionů korun. Areál bude sloužit dětem i dospělým. Dny otevřených dveří pořádají ode dneška až do středy pracovníci mateřského centra Rybička v Litovli. Navštěvníkům představí programy, které nabízí dětem. Pokračuje animátorka centra Jarmila Dospěhová.
3: Mateřské centrum Litovli je určeno pro rodiče s dětmi, které ještě nechodili do školky, a právě rodiče těchto dětí bych ráda pozvala a můžou se přijít podívat právě, jak vypadá náš prostor.
2: Odhalením kožních nádorů pomáhá zdravotníkům Šumperské nemocnice nový přístroj mobilní digitální dermatoskop. Zařízení pracuje s umělou inteligencí, lékaři poskytuje další podklady pro vyšetření. Znaménka na tělech pacientů díky němu dermatologové můžou prohlížet i mimo prostory kožní ambulance. Svoz objemného odpadu dnes začal v ulicích Šumperku. Naplánovaný je až do 18. září. Vedení města nechá na vybraných místech u zahrádkářských kolonií postupně přistavit velkoobjemové kontejnery. Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Můžeme si při nich prohlédnout řadu památek nebo se vypravit na komentované prohlídky, tematické procházky a koncerty. Přehlídka potrvá do poloviny září.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Počasí dnes bude předpovídat meteoroložka Marie Glofáková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ale než se dostaneme k předpovědi, tak ohledněme se za tím dnešním dnem, který byl poměrně hezký. Jak bylo v Olomouckém kraji?
2: Začali jsme malou oblačností, které postupně přibývalo. Teď je hlavně na severu až zataženo, jich má spíš polojasno. Zešli jsme s celkem nízkých minim, nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia, ale ojedinělé teploty mohly klesnout až na 3 stupně Celsia, hlavně někde v údolích na Šumpersku. Maximální denní teploty se vešplhaly na celkem příjemných 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Jak bude teď večer a v noci?
2: V noci bude ještě zpočátku spíše větší oblačnost, hlavně v severní polovině kraje. Rozhodně to nebude platit pro Prostějovsko a Přerovsko, kde už teď je slunečno. V průběhu noci se postupně vyjasní všude. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia, v údolích ojediněle klesnou na hodnoty kolem 10 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu a nebo bude klidno.
1: Tak a říká se, že zítra by mělo být poměrně hezky a vlastně i docela teplo na to, že bude 8. září.
2: Zítra bude hodně teplo, po celý den bude slunečno, s nejvyššími teplotami mezi 27 až 31 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia a vítr bude foukat ráno slabý, v průběhu dne se rozfouká mírný jihovýchodní a jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Meteoroložka Marie Glofáková a předpověď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se vydáme do České Vsi, mají tam spoustu novinek, mimo jiné nový venkovní areál a my vám řekneme, co se tam všechno dá dělat.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáváme se do České vsi. Před tamní základní školou je nový venkovní areál. Využívat ho můžou školáci, ale i dospělí. Jeho součástí je například modulární knihovna a hřiště. Prostor poničili stejně jako školní budovu předloňské povodně.
1: Vlastně vidíme dvě dětská hřiště, dvě prolízačky.
2: S ředitelem školy Filipem Vormem, který kandiduje v podzimních volbách, procházíme nový venkovní areál.
1: Potom je tady větší trávníková plocha, na které vlastně se dají hrát míčové hry. Klíčová změna je ta, že dřív tady nebyla obecní knihovna, která byla až za školou, byla na takovém méně přístupném místě a ten cíl byl daný právě sem.
2: Nová modulární knihovna se líbí i čtvrťákům Viktorovi a Jakubovi.
3: Jo, je to tam hezký. Mně se tam líbilo moc a je tam jako velký výběr knížek, takže super.
2: Rekonstrukce tohoto prostoru byla v plánu už před povodněmi, říká Vorm.
1: V podstatě už zhruba od roku 2020 jsme si uvědomovali, že ten prostor potřebuje obměnu. My jsme do toho tehdy přizvali ještě i naše žáky a jsme si spolu s architektem a zahradními architekty vlastně kreslili, jak by ten prostor mohl vypadat. V tu chvíli se vlastně začal projektovat, probíhaly veškeré povolení a tyhle věci. No a v době, kdy už měl začít, tak začaly povodně. Takže v tom roce 2024 se nám to celé stoplo.
2: S přípravnými pracemi se začalo na jaře v roce 2025. Projekt si vyžádal více než 13 milionů korun.
1: 11 milionů jsme měli díky programu IROP. Zároveň ale na tom našem předprostoru vlastně vyrostla i nová knihovna, takže tam je ta její hodnota je 2,5 milionů, které šly z obce.
2: Nový areál nabídne prostor nejen školákům, ale také široké veřejnosti.
1: Ten záměr byl právě přesně ten, abychom ten prostor používali nejenom pro školu, ale vlastně aby sloužil i široké veřejnosti. Takže v rámci těch otevíracích hodin, kromě školy a školní družiny, školního klubu, potom vlastně můžou přicházet i lidé z obce, občané, maminky s dětmi nebo prostě tatínkové s dětmi, kteří třeba čekají právě na děti, které skončí ve škole.
2: Podle vychovatelky Adély Kubalové si děti nový prostor pochvalují.
4: Děti se těší každý den, nechtějí ani odcházet ze školní družiny, takže myslím si, že největší roli hraje to, že dětem se tu líbí a od toho se pak všechno odvíjí.
2: To potvrzují i páťáci Matyáš s Elou. Nejvíce je zaujali prolézačky.
5: Asi ty pavučiny, protože je to nejvíc nebezpečné.
6: Líbí se mi tady hodně tyhle tyčky, protože se na nich můžu tak přetahovat a takovýhle věci.
2: Opravy školy po povodních ale obnovou venkovního areálu nekončí. Podle Vorma zbývá opravit ještě zhruba 60% školy. Z České vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Film Hrdelní proces, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se natáčel od června do srpna na Moravě. Scénář vychází z knihy olomouckého advokáta Petra Rittera, režii má Ivo Trajkov. Pánové byli dnes hosty Českého rozhlasu Olomouc. Za pár minut část tohoto rozhovoru uslyšíte.

0: počátku 90. let vydal olomoucký advokát Petr Ritter knihu Protipofravčí četa, jejímž ústředním tématem je trest smrti, respektive dilema, zda má člověk právo odebrat život jinému člověku. Text zaujal režiséra Iva Trajková, který ho přepracoval do podoby scénáře a natočil podle něj na Moravě a především s herci z moravských divadel film Hrdelní proces. Ten bude mít premiéru v příštím roce. S oběma pány si povídala Dita Vojnarová.
1: Ono je to o hodnotě lidského života primárně. Bohužel svět nám každodenně připravuje tuto otázku, neustále nám ji podbízí, se rozhlédneme kolem sebe, vždycky jde o hodnotu života, jak je možné, že se zrovna tohle děje tam a tam a lidé zahynou, že jo, a podobně. Jde o to, že ta reakce na tu radikalizaci toho násilí a zla, když taky zjednodušeně nazvu, lidí je samozřejmě taková, že se snaží přemýšlet nad jakousi odplatou, když to tak řeknu, nebo nějakým právem, který by vlastně to zastavilo. A samozřejmě velmi často v těch myšlenkách šahají k tomu, co je oko za oko, zub za zub, starozákonně, když to nazvu, to znamená, oni způsobují toto, měli by dostat stejnou mírou. To znamená, že téma trestu smrti právním systému ve skutečnosti nikdy nevymizelo. Ono to je výjimutý samozřejmě v těch 90. letech, ale v těch myslích lidí a názorově to nikdy nevymizelo. Navíc v těch výzkumech, které se tu a tam každých asi 5 let dělají, tak je neustále nadpoloviční většina dotazovaných proto, aby se trest smrti vrátil do právního systému. To znamená, že to je téma, který je opravdu výsostně aktuální, byť se tak nemusí zdát na první pohled.
2: Pane doktore, dostáváte stále otázky, nebo dostával jste je pravděpodobně, jak můžete obhajovat vraha?
3: Samozřejmě, a nikdy se to nedá vysvětlit tak, abych toho tázajícího se přesvědčil. Vrah je člověk jako každý jiný, má stejná práva jako každý jiný a má právo na obhajobu. Ale ocitává se v situaci, kdy je najednou úplně sám. Prostě něco spáchal, mnohdy ne tak úplně, že by to není to nájemný vrah, ale prostě je to rvačka v hospodě nebo manželská hádka, která skončí takhle fatálně. A teď se od něho odkloní úplně všechny. Děti, rodina, v zaměstnání, dostane výpověď, nikdo se neptá, jestli jsou pro to důvody, nejsou důvody, kamarádi, všecko odskočí. A ten obhájce je jediný, který za ním přijde do té věznice teda a teď má protizově policajty, státního zástupce, očekává soudce, který určitě nebude nakloněn. A teď tam přijde do té věznice a jste jediný stéblo, který on se může chytit. A v ruce máte k dispozici prostředky, které mu můžete pomoci. Ne třeba ke zproštění, ale k tomu, aby dostal pár let míň, aby ho někdo pochopil, abyste přesvědčili toho soudce nebo ty soudce o tom, že to není úplně špatný člověk, který by zasloužil třeba tedy smrti nebo doživotní vězení, že má před sebou nějakou perspektivu, že ještě si může trochu života normálně užít, aniž by společnost na tom nějak utrpěla. To jsou těžké věci, chodíte za ně velmi často, zblížíte se tak nějak lidsky, už ty všechny afekty jsou pryč, bavíte se s ním z očí do očí, už ho chápete jako člověka. Lze to pochopit, že takového člověka lze hájit a lze se s ním, nechci říct totožně s tím činem jako takovým, ale pochopíte ho a umíte jít s ním v těch jeho emocích, v těch jeho obavách i v té jeho lítosti, co se to stalo.
0: Olomoucký advokát a spisovatel Petr Ritter a režisér a scenárista Ivo Trajkov byli dnes hosty Dity Vojnarové. Celý rozhovor najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Na prostranství před jeskyní Býčí skála v Moravském Krasu se v sobotu pohybovaly desítky lidí v oblečení, jaké se nejspíš nosilo ve starší době železné. Konal se tam Halštatský den, akce, při které příznivci archeologie rekonstruují život lidí té doby. Přímo v jeskyni pak vědci zájemcům představili nedávný unikátní nález 2 500 let starých ostatků děvčátka s náušnicemi.
1: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
2: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
1: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
2: Pravěký nůž zařízne do pravěkého uzeného masa.
1: No, to je krkovička a to je to zase nakládané v česnek šalvy, protože nic jiného nebylo. Takže ochutnejte.
3: Dobrý, já bych se najedla.
2: A to se všechno sní?
1: Budeme hodovat až do rána.
2: Vytavíte železo?
4: Dominik Tala.
2: To je pec? Nízká pec, ne vysoká.
4: Ano, každá pec od těto malé až po moderní je ve své podstatě nádoba, která umožňuje do ní hnat vzduch ze spodu.
2: To tady dělá váš kolega pomocí velkého měchu.
4: Ano, a zároveň umožňuje po náležitém předehřátí přikládat tam směs rudy a uhlí v poměru 1:1.
2: Kromě výroby železa si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet taky tkaní nebo pravěké hudební nástroje.
5: Living History dneska dost populární. Česká republika jednou z velmocí ve výrobě těch předmětů, ověřování postupů, nějakých materiálů, to, co bylo zapomenuto a nikdy písemně to nebylo zaznamenáno.
2: Vysvětluje jeden ze zakladatelů této akce, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci, Martin Golec.
5: To je dneska takový trend historie, aby ti lidi byli vtaženi do děje a pomocí všech možných barev, vůní, ochytání si těch předmětů, aby byli blíž té historii.
2: Na akci se přišel za kolegy podívat taky Zdeněk Tvrdý, antropolog z Moravského zemského muzea v Brně, který se na objevu halštatského děvčátka podílel.
6: Já jsem provedl antropologickou analýzu těchto kostrných pozůstatků, určil věk té holčičky mezi 6 a 9 měsíci, zbyly jenom nějaké fragmenty lebky, části dlouhých kostí a pár zoubků. Trpěla nedostatkem vitamínu, pravděpodobně C, přičemž na některých kostech zánětlivé změny, které jsou právě příznakem tady té avitaminózy.
2: Zuzana Golec-Mírová mě vede severní odbočkou jeskyně Býčí skála na místo toho nálezu. To byly netopíři. My jsme přišli k balvanu, na kterém sedí panenka. Vy tady máte naaranžovanou v takových šatičkách.
7: Je to volná inspirace, hlavně co se týče vazby té látky, která se nalezla na otisku náušnic železných, který taky můžete vidět. Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
2: Zatímco dnes v jeskyni ukazují pouze repliky, originály lidé uvidí na podzim v muzeu Blanenska.
8: Expozici právě v úseku doby halštatské doplníme. O tuhletu holčičku bude vlastně v blízkosti dnešní princezny z Býčí skály.
2: Potvrzuje mluvčí muzea Taťána Bártová-Pavelková. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Motta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Muzeum Rapotínské sklárny otevřelo novou řemeslnou dílnu a uspořádalo slavnost, na které zahrála cymbálovka Primáš. Lidé mohli navštívit expozici věnovanou historii místní bývalé sklárny, podívat se na zkušené mistry při práci, kteří v dílně u pece vytvářeli sklenice, a některé techniky zdobení skla si návštěvníci mohli sami vyzkoušet.

0: Co říkáte dnešnímu sklářskému odpolední?
1: Tak jsme si koupili knihu a líbí se nám tady.
0: V Lázních jste v Losinách. V Losinách je dobře?
1: Je, už jsme tady po deváté.
0: A odkud jste?
1: Z Prahy.
0: Co jste to tady právě zkoušeli?
2: Pískování skla.
0: A jak to šlo?
2: Výborně.
0: Co jste vypískovali?
2: No podívejte se, máme jelena a sovu.
0: A kolik je pískovatelkám?
2: 7 a 10, ale je to velice pěkné, je to zajímavá práce tady jako v té sklárně. Škoda, že sklárna nejede, no.
0: A vy jste odkud?
2: My jsme z Otrokovic, my sem jezdíme pravidelně, tady nádherně.
3: Já jsem Ryša Kalina, pocházím z Rapotina, tady kousíček, no a jsem přistěhovalec, ale to sklo mě tady tak nějak přitáhlo, takže od té doby teď tady pomáhám foukat sklo. No a teď teda je to 4. rok, tady děláme ukázky pro veřejnost a učíme se sami vzdělávat, něco vytvářet, co má nějaký smysl pro nás i pro ty lidi. My jsme všechno dobrovolní skláři, vzniklo to muzeum, ve stejnou chvíli vznikla i přenosná pec plynová, to zprovoznili původní skláři ze skláren Rapotinských, tak už zestárli bohužel, tak nám předali pomyslné žezlo, píšťaly. No a od té doby vlastně foukáme, teďka 4. rokem, 5. začínáme, na základě znalostí jejich a toho, co se dočtem.
0: Jste spokojen se zájmem, s účastí?
3: Ten zájem je enormní a to dneska ještě nemáme počasí, jak by bylo ideální, ale bývá tady opravdu hodně plno. Měli jsme to původně ve stanech a teď teda díky tomu, že tady bude sklárnička, tak počítám, že těch lidí bude čím dál víc, takže jo.
0: Ta sklárnička je tady jak dlouho vlastně?
3: Ta vznikla, ta je kolaudovaná teďka před 14 dny, týden dodělávají se ještě teďka věci, takže je to první provozní zkoušení skláření, takže úplně jako opravdu novinka.
0: Já si myslím, že to počasí pro skláře je ideální, protože si nedokážu představit stát u té pece ještě v 30-stupňových nebo 40-stupňových vedrech, jaká jsme zažívali ještě nedávno.
3: Je pravda, že první skláření jsme zažili tady a to bylo vánoční skláření, bylo minus 16. A staří skláři, jako nechci říct staří, ale ti původní skláři z těch našich skláren, tak říkali, že jsme nenormální, že normální sklář při téhle mraze určitě nic netvoří. Nám to nikdo neřekl, tak jsme to zkoušeli. Na začátku nám ulítly stany, no a samozřejmě při minus 16 se nevytváří ten plyn z těch tlakových lahví, to znamená, že jsme furt museli ohřívat lahve, zamrzalo to. Nakonec se skláření podařilo a ideální na start, to znamená odrazit se ode dna a vlastně od té doby vlastně už víme, co ta pec vyžaduje, co se týká té techniky zpracování, takže no je to zajímavý, není to jednoduchý a to počasí samozřejmě čím studenější je, tím je to lepší.
0: To sklo tu můžeme vidět obrábět nebo formovat různými způsoby.
3: My máme trošku omezenou kapacitu pece, ta je malinká z hlediska velikosti chladírny. O toho se odvíjí i ty výrobky, takže děláme volně z ruky, neděláme do forem, jak dřív se dělalo osvětlovací sklo. To volně z ruky znamená, že děláme skleničky, malé baňky, které se dělají na Vánoce, na prodej do muzea. Aktuálně máme pro školy ukázky, takže děláme pro školy ještě navíc workshopy.
0: Vidíme, že sklo se vkládá do pece, vyndává se ven. Jak dlouho trvá ten proces?
3: Když je někdo šikovný, jakože teď tam máme na ukázky skláře, který je profesionál tady ze Vrbna, tak ten výrobek si dělá těžší. My se samozřejmě snažíme taky napodobat něco podobného. Ale když řeknu do 10 minut, ten výrobek je určitě hotový, tak bych asi nelhal, ať je jakýkoliv.
0: Z Rapotína Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
5: A tento pořad pro vás nachystáme i zítra. Zajímat se budeme třeba o otravu potoka ve Staré Červené vodě, tedy na Jesenicku. Den v kraji, zítra opět mezi 5. a 6. A naše vysílání za chvíli pokračuje aktuálními zprávami.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Osmnáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Uzavírka potrvá 2 měsíce v olomoucké Libušině ulici, v Šumperku začal svoz objemného odpadu, v Olomouci startují dny evropského dědictví. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jiří Kořínek. Na parkovišti u zastávky civilní obrana v Libušině ulici v Olomouci staví dělnici 23 nových parkovacích míst a zázemí pro řidiče autobusů. Práce za více než 7,5 milionu korun potrvají 2 měsíce a v oblasti kvůli nim bude úplně uzavřena silnice.
3: Součástí opravy odvodnění ploch, veřejné osvětlení parkoviště a zřízení vodovodní a elektrické přípojky. Autobusy číslo 10 se budou otáčet v areálu technických služeb. Zastávka bude u náhradního označníku v Libušině ulici. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Přerovské technické služby dnes otevřely nové zákaznické centrum, sídlí v centru města v Palacké ulici. Občané si v něm můžou na jednom místě vyřídit parkovací kartu, zaplatit faktury nebo nahlásit poruchu. Pokračuje mluvčí městské firmy Andrea Hrabalová.
4: Součástí nabídky budou například platby za služby, hlášení škodních událostí souvisejících s činností společnosti, podávání podnětů a oznámení poruch. Lidé zde vyřídí také parkovací karty nebo si zakoupí dlouhodobé parkovací lístky. Zákaznické centrum bude otevřeno každý pracovní den.
1: Svoz objemného odpadu dnes začal v ulicích Šumperku. Naplánovaný je do 18. září. Vedení města nechá na vybraných místech a u zahrádkářských kolonií postupně přistavit velkoobjemové kontejnery. Pokračuje mluvčí Jana Kaněvová.
5: Obyvatelé Šumperku mohou do kontejneru odkládat například nábytek, koberce, dveře, jízdní kola nebo kočárky, dětské autosedačky. Do kontejneru naopak nepatří elektrospotřebiče, pneumatiky a taky nebezpečný a stavební odpad. Detailní harmonogram svozu lidé najdou na webu města.
1: Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Můžeme si prohlédnout řadu památek, vypravit se na komentované prohlídky, tematické procházky a koncerty. Přehlídka potrvá do poloviny září. Během týdne až do 13. září pořadatelé nabídnou řadu příležitostí poznat historii města i jeho zajímavá místa. Jedním z vrcholů bude páteční vystoupení Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Hlavní část programu připadne na tento víkend, kdy se návštěvníkům otevřou památky. Podrobné informace na webu města.
2: Sport.
1: Volejbalistky Přerova už jsou od tohoto týdne v přípravě kompletní. K týmu se připojili nové posily a slovenské reprezentantky. Blokařka Ema Směšková a smečařka Radka Hašková. První zápasová praxe je čeká o víkendu. Harmonogram přípravných zápasů přibližuje trenér Michal Gryvalský.
6: Nás čeká turnaj ve Frýdku, kde v sobotu hrajeme se Žilinou a s Novou Goricou. V neděli ještě zápasy o umístění a v tom týdnu poté turnaj v Imělinu v Polsku, kde se hrajeme 3 utkání proti polským týmům. A na závěr, přibližně 10 dní před prvním zápasem proti Prostějovu, budeme mít finální generálku v Ostravě.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: 3 osobní auta se nabourala v obci Lípy na Prostějovsku. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné. 2 osobní auta se srazila na silnici z Mostkovic do Smržic. Nehoda se stala na křižovatce na Prostějov. Místo havárie je s opatrností průjezdné. A pozor, porouchané auto budete mít na dálničním obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín za 268. kilometrem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A to bylo zajímavé. A to bude zajímavé i co se toho počasí týká. Tady třeba svítí, že noční minima kolem 5, ale ta maxima potom až nad 30 stupňů Celsia zítra, to víme, to jsme říkali celé odpoledne. No a pak je tady jedna zajímavostka na středu, že v noci na středu naopak může být 20 až 16 stupňů Celsia a přes den ve středu 29 až 32 na Moravě a v Olomouckém kraji, kdežto na západě Čech třeba jenom tak do 19-20, ale zároveň je to na středu nejistota. Pokud se fronta dostane na naše území, už odpoledne mohou být teploty lehce nižší. No a pak se ve čtvrtek ochladí také na Moravě a v Olomouckém kraji. Tak si užívejme každého počasí a zítřejších tropů, ještě vlastně také pozítřejších. No a dnes 7. září, 5 minut po 18. popřejme třeba Mariánkám nebo dnešním oslavenkyním Reginám nebo Ginám, Ginám. Regina je dneska napsaná v kalendáři, je 7.9. a ještě telefonní spojení k nám pro přání a pozdravení. Pro zahrání, pro radost. V Českém rozhlase Olomouc i dnes otevíráme linku 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Tak dobře, vínko, ale podle uvážení a možností. A teď ještě večerní párty, možná alkoholická, možná nealkoholická, přátelská, taková budou pozdravení z Kroměříže, jako vždy od paní Marušky. Hav, všechny zdravíme, dobrý den.
2: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stáleho zdraví, Marušce do Hrabišťina, Zdeničce do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Holubic, Jindřišce do Chropině a Vláďovi do Tovačova. Vám, pane Božku, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Zdravíme paní Marušku a jako na úvod, tak i na závěr už jenom lehunce hav, štěk hav. Tak písničkou potěšíme další z vás a tady už nabízíme SMS kontakt 723 70 33 51. A hlásíme, že máme právě vyhlásit do rádíka krásné narozeninky kamaráda Jardy, kterého zdravíme snad už doma z práce u jeho děvčat Verči a malé Faninky. Tak všechny do rodinky zdraví kamarádi Vašek a druhý Václav. Také máme moc pozdravovat všechny hodné posluchače, kteří si i dneska udělají radost nějakou pěknou písničkou a jestli prý můžou posluchači zavolat třeba ještě do 19. hodiny a vybrat písničku, no samozřejmě od toho je tu právě linka, kterou za chvilinku zrevidujeme. Jen se nestyďte, jen se nebojte, i za nové posluchače, nově příchozí budeme moc rádi a uděláme, co vám naučí, na očích, na uších uslyšíme, zahrajeme. Teď ještě zahrajeme také písničku, aby potěšila babičku Mirečku, tu moc zdraví Luky a Dianka a ještě také písnička zamíří Vratíkovi do Štemberka. Pohodový večer a pak dobrou noc od Marušky. Když jsme začali telefonátem s paní Maruškou, tak teď s jinou. Krásná pozdravení od Marušky všem, ale především Vratíkovi a od nás Maruškám a vám dalším.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

I vínko tam padlo v textu od Evy a Vaška, surfu, večerní party, tak pojďte dál, nestyďte se a abychom vás taky stihli pobrat do vysílání, tak klidně můžete nechat vyzvánět trošku déle, nejen probliknout, prozvonit. Taká písnička, ta už teď udělá radost dalším oslavencům a to prosím dvojnásobně ze dvou zdrojů, pěkně po sobě krásně přišla tato slova, že totiž k narozeninkám do Úsova zahrajeme a máme zahrát a písničku poslat paní Hance Vachutkové. Zdraví, štěstí, lásku přeje sestra Zdeňka a ještě do Úsova k narozeninám všechno nejlepší pevné zdravíčko přeje Liduška a to také oslavenkyni paní Hance Vachutkové. Paní Haně, rádi zahrajeme písničku, rádi potěšíme i všechny, kdo pomohli Mirovi, který potřeboval velkou pomoc a zjistil, že ano, že to jde, že kamarádi ještě existují, tak jim moc, moc zahrajte a moc poděkujte. Zdravím všechny pomocníky a dobré lidi. Taky moc rádi zdravíme, taky moc rádi zahrajeme i vám dalším.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: pozvánka taky na Valachy, proč by ne, doma nejlepší Jarunka a Flereti z Valašska. No a teď v 18.26 pozvánka do roštění, ale jenom na chvilinku, ať nezdržujeme, hlásí se roštění Jana a Jiří. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den. Srdečně vás zdravím, pane Bořečku, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. Všem děkujeme za krásné písničky, které nám posíláte. A písničku pro pěkný podvečer posílám vám, pane Bořečku, potom Jeruzce Halouskové s Hodním Adámkem do Bílovic, z Děničce a její kamarádce Jarnéce do Hrochova, Lidušce do Doubravice, Věrušce do Olomouce, Stáničce do Lomnice, Vlastice Špukákové do Krnova, Jiřimu do Litovle a Františkovi od Brna. Ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. Do vás celého srdce posílá Jana a Jiří. Pane Bořečku, vám děkuji moc krát. Všem přejeme oba hodně zdraví a pěkný podvečer. Naschledanou.
0: Děkujeme pěkně, hezký večer, jak jsme si řekli, jedna noc chladnější, teď už bude zase teplejší, ta ještě následující potom na pozítřek bude hodně teplá, no a hlavně ty dny zítra přes 30 a na Moravě zřejmě i v Roštění taky přes 30 ještě pozítří a pak to spadne, ale v Čechách už vlastně po tom zítřku, už pozítří bude tak do 20, panečku, zajímavé, pestré a teď ještě taky moc hezké čtení, nikoli v předpovědi, ale pozdravu ty míří jednak z Pískova, od tety, taky dneska paní Lidušce Mišákové do Uničova. Pozdravení, písnička pro potěšení, pro radost Českého rozhlasu Olomouc je posílána z Pískova od tety. No a pak ještě do domovů penzionu v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti, taky v Lošticích, v Litovli, na Července, písnička všem a samozřejmě nejenom svěřencům i personálu, sestřičkám, pečovatelům a ostatním. Hodně zdraví, rodinné lásky a naděje od Heli děvčaty. Další přání jednak na 723 70 33 51 a nebo formou touto.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

Že bychom to rovnou zvládli teď na poslední chviličku s panem Tondou. Rádi vám zahrajeme. Doufám, že to zvládneme teď, když jsme se spojili těsně před vstupem. Žeby, dobrý den. Ne, nikoliv, tak to zdal. Písničkou tedy potěšíme další, a to Milušku, která bude mít brzy krásné půlkulaté narozeniny. Jsme zváni a těšíme se na Milušku a manžele, protože jsme dlouholetí kamarádi. Tak to spolu oslavíme a dneska ji pěkně zahrajte. Písnička míří také do Kroměříže toho času do nemocnice Jindřišce. Hodně zdravíčka. Písnička je i pro bratra Laďu do Tovačova od Marušky z Přerova. A dál ještě pošlem písničku Marcelce Čujové ke krásným narozeninám do Vidnavy. Všechno nej. Zdravíčko, spokojené zákazníky, lásku všech, co jí máme. Moc rádi. Zdraví Krmičkovi Čujovi a mamka. To písnička je Marcelce Čujové, jestli je v práci nebo po práci, ať dá nožky pěkně nahoru a ať nebolí, jestli to bylo na stojáka opět, jak to tak bývá. Písničkou prosím, potěšte našeho dědu Mirka, který rád poslouchá, tak si doufám poslechne taky nějakou moc pěknou písničku přímo pro něj, protože ho moc zdraví vnoučata Ladík a další čtyři. Takže všechno dobré dědovi Mirovi.

0: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Každý si dnes může koupit know-how, ale nenahraditelné jsou vazby s lidmi, říká Tomáš Jelínek, prorektor pro vědu a výzkum na Moravské vysoké škole, ekonom, analytik, v minulosti poradce v kanceláři prezidenta Václava Havla. Část jeho rodiny prošla holokaustem a tato zkušenost přinesla poznání, že osobní vazby a přátelé jsou pro přežití klíčový. Tomáš Jelínek bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tak a zase jedna rychlovka, tentokrát to ale vyšlo krásně a Lidušce to vyšlo úplně nádherně a náravně. Pěkně zdravíme Lidušku z Olomouce, dobrý podvečer.
4: Krásný podvečer, pane Bořínku, já vás tež srdečně zdravím, všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla pro pěkný podvečer poslat a poděkovat za písničky Lidušce Uchytilové a Alence do Jeseníku, Ladičkovi Stovačova, Jindřišce do Chropině, Věrušce Halouskové s Adámkem, Jirkovi do Litovle, Stanice z Lomnice, Helence z Uhelné, Jendovi ze Štětovic, prostě všem posluchačům přeji krásný podvečer i vám. Krásně se mějte a zase brzy naslyšenou. Děkuji pěkně.
3: Pěkná poděkování i od nás, pěkná písnička v zápětí a už také přidávána k těmto přáníčkám, respektive ona přáníčka míří teď konkrétně pro tetu Vlaďku k narozeninám, že jí zdraví celá rodinka, ať si taky užije po práci a pěkně jí zahrajte, moc rádi zdravíme rodinku a především Vladěnku. No a pak ještě od Aničky, tady je to podobné a ještě vroucnější, osobnější, krásné pro mé zlatíčko k večernímu odpočinku, sladká pusa, krásná písnička tvá milující Anička. Tak o jedno z toho se postaráme my, hubičku necháme na Aničce a ta písnička ta bude podle výběru, tentokrát po telefonu od Lidušky a dál zamíří také milému Břeťovi Pískovi a tetičce draze Baťové do Štítu. Krásný slunečný den i ty další dny, hodně zdravíčka, hodně pohody od Jarky s Mirkem a rodinou Břeťovi a taky Drahušce.

Macek došel, doma Lacek, my téměř k závěru, ještě bychom mohli vyřídit pár krásných slov a pozdravů, nebojte, nebojte, co došlo, to došlo a nám to taky došlo a to, co došlo včas za včasu, tak to ještě určitě stihnem poslat a určitě si zaspívat v té následující škodoláskovské domažlické kapelní směsce. Takže krásně a zvesela rádi zahrajeme dědovi Martinovi, kterého moc zdraví celá rodina, a to především z Prahy a ze středních Čech. A těšíme se na návštěvu na Moravě, kde je vždycky krásně. Pozdravení prosím zahrajte také v podobě hudebního dárku naší nejhodnější bábince Jarunce, kterou moc zdravíme u příležitosti nastávajícího krásného výročí, protože bude velká oslava. Už teď hudební dárek poprosíme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Uzavřený je kvůli opravám sjezd z dálnice D46 u Držovic. Policisté prověřují napadení 3 lidí v náměšti na Hané. Nový venkovní areál slouží obyvatelům České Vsi. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli opravám je na dálnici D46 u Prostějova uzavřený sjezd u Držovic, navíc je tam zúžená vozovka. Práce za 2 miliony korun potrvají zhruba měsíc. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Doprava po dálnici povede vždy dvěma pruhy ve směru do Vyškova a jedním pruhem do směru do Olomouce. Komunikaci pod mostem čeká bohužel úplná uzavírka, ale jen po dobu demolice dosluhující Římsy. Objízdná trasa povede přes další, nejbližší mimoúrovňovou křižovatku.
0: Napadení 3 lidí v náměšti na Hané prověřují krajští policisté. Byli mezi nimi nezletilí a 2 mladiství. K útoku údajně došlo na zábavě ve druhé polovině srpna. Pokračuje policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
0: Nový venkovní areál postavili dělníci před základní školou v České Vsi na Jesenicku. Kromě 2 hřiště zahrnuje modulární knihovnu a zázemí pro pořádání kulturních akcí. Práce stály více než 13 milionů korun a podle ředitele Filipa Vorma, který kandiduje v podzimních komunálních volbách, bude areál sloužit dětem i dospělým. Dny otevřených dveří pořádají ode dneška až do středy pracovníci mateřského centra Rybička v Litovli. Návštěvníkům představí programy, které nabízejí dětem. Pokračuje animátorka centra Jarmila Dospivová.
4: Mateřský centrum Litovli je určeno pro rodiče s dětmi, kteří ještě nechodí do školky, a právě rodiče těchto dětí bych ráda pozvala a můžou se přijít podívat právě, jak vypadá náš prostor, zeptat se animátora na informace ohledně programu a ty, kteří se jim tady bude líbit, tak jsou tady vítání a já se na ně už těším. Sport.
0: Přerovská tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostěkovou 2-1 na sety a v New Yorku slaví premiérový postup do čtvrtfinále dvouhry. Zítra ji čeká zápas proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen 2 pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům Rokla od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Jak jste pochopili, dnes to bude lehce snovější, protože jsme si hráli titulní skladbu z alba projektu Ed Crystal a já jsem moc rád, že Radek Malý je dnes s námi ve studiu, protože se vidíme opravdu po dlouhé době. Možná někdo z vás bude pamatovat ještě koncerty Model Bazar u nás ve Velkém studiu. Někdy před plus minus 15 lety. Utíká to, utíká. Od té doby má Radek projekt nebo kapelu Transan, ale teď nově Ed Crystal, takže Radku, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj Jiří, moc rád tě zase vidím, vypadáš perfektně a srdečně zdravím všechny posluchače, užijte si to.
0: Ty samozřejmě ještě líp, ale hlavně Ed Crystal, to je výhradně tvůj projekt a ty jsi Ed Crystal, anebo to bereš jako kapelu, nebo jak to je?
1: Ed Crystal je vyústěním toho, že vlastně moje jméno Radek Malý už v současnosti a možná olomoučtí budou asi moc dobře vědět, že není použitelné, poněvadž Radek Malý je velmi slavný spisovatel, dozvěděl jsem se, že napsal Slabikář, což vlastně po prezidentu republiky, kdo napíše Slabikář a ještě k tomu uznaný MŠMT, musí být ten nejslavnější člověk v České republice. Takže moje jméno Radek Malý, ačkoliv jsem za ně rád a už jsem se vlastně i nějak s tím naučil pracovat, že se necítím být malý, ale spíš rád jsem malý, takže si radši hraji a to mi dost pomohlo vlastně takhle se pochopit v tom méně. Tak jsem si dal nějaký takovýhle název, jmenuje se to Ed Crystal z toho důvodu jednoho prostého, že to studio, ve kterém tohle všechno tvořím, máme na ulici, nebo bydlíme vlastně v tom domě, kde mám to studio a ta ulice se jmenuje Ke Křišťálovu. No a Ke Křišťálovu jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé, nějak jsem si s tím pohrál a je z toho jméno Ed Crystal, protože Ke Křišťálovu možná může být z angličtiny jako Ed Crystal, ale Ed jako Eduard možná, Ed Crystal. Takže Ke Křišťálovu Ed Crystal. Takže a Crystal je perfektní prostě ve všech možných významech.
0: Proto to D, dobře, odpouštíme ti ho, Ed Crystalovi. Ta deska vlastně není sirotek, protože ty už si pod tímto jménem vydal desku instrumentální muziky. Proč Vibe of Unity je zpívaná?
1: Ta první deska, to bylo, no, já bych začal tak, že vlastně byl jsem zvyklý hrávat na kytaru, skládat s kytarou a jak byla karanténa, tak každý hledal vlastně nějaké nové zábavy a já jsem si našel klavír, nebo on si našel mě, já nevím, těžko říct, a úplně jsem se do toho zamiloval. Takže teďka 5 let jsem pracoval velmi tvrdě na tom seznamování s tímto novým nástrojem, s tou plochou a vlastně s jeho možnostmi. A úplně mě to pohltilo a svým způsobem Ed Crystal je víc jako do toho klavíru, skládaný víc na piano, i když Vibe of Unity, ta první deska To The Music, Ed Crystal To The Music, tak je čistě klavírní s nějakými různými dalšími samplíky a tak dále. A je čistě na piano a bez no, zpěv tam je, ale spíš jenom vokální. A Vibe of Unity už jsem zase chtěl trošičku odlišit a už mi zase začaly přicházet anglické texty, což už je vlastně těch 15 let od Model Bazar, kdy vlastně, který byl výhradně tedy anglicky a zase jsem znovu pěkně jako se začal pohupovat na té vlně angličtiny a jako nástroj angličtiny je prostě boží, má takový šarm a takovou jako, zase to má jako jinou melodii, takže spíš s tím jako s nástrojem a ještě navíc jako prostě angličtina mě baví. A stejně jako čeština, jako Transan je vyloženě česky, tady jsem si zase dovolil tu angličtinu.
0: No a k té snové muzice se to skutečně hodí, takže si pojďme z alba Vibe of Unity pustit dnes v Rokli Českého rozhlasu Olomouc další skladbu, potenciální single Even Thought.

0: to i časově do těch 4 minut, takže se to docela dá, ale ty prostě se rád otevíráš velkým plochám, evidentně.
1: Ano, ano, já nemám rád moc informací v muzice, jak se to na mě valí, těch změn, tak to já pak jsem z muziky unavený, takže já radši nechávám hezky tak jako to plout a nebojím se opakovat věci a doplňovat.
0: Jak to máš, nebo jak to vznikalo? Nahrál jsi, samozřejmě určitě tam máš využité i nějaké samplíky, ale nahrával jsi všechno sám, nebo tam někdo třeba přišel a něco ti zahrál?
1: Tohle vyloženě můj projekt, samozřejmě doplněno o zpěv mé ženy, která tam nemohla chybět, já její hlas miluju a miluji vůbec práci s ní v jakékoliv podobě, takže se mi
0: tam je každopádně hezké, že vám to drží ty krásné roky už od dob Model Bazar, což jsme říkali, že už je opravdu dlouho a nebývá to obvykle, takže že pozdravuji a je super, že vám to takhle jde.
1: Vyřídím, já myslím, že to tak jako ani nebude jinak. Věřím tomu.
0: Jinak Model Bazar čelistka to čelo už opustila?
1: No tak pomaloučku, teď tak nějak objevila se díra ve violončelu z boční strany, což úplně není obvyklé u violončela, takže budeme muset nějak jako zajistit opravu, ale je pravda, že Soňa nachází zalíbení v jiných věcech.
0: Ale ta muzika je nádherná. Jaké máš právě reakce, když jsi udělal takovouhle desku, tak co ti doma řekli a nejbližší okolí?
1: No tak oni jsou zvyklí teďka hodně na toho Transana, což je zase jako trošičku jako jiná, neřekl bych, jako jiná energie, protože obsah je stejný, je to jiná forma a je pravda, že teprve jsem na začátku tady u Ed Crystal teprve vlastně začínám to nějakým způsobem posílat do světa, ale ohlasy jsou super, já jsem z toho nadšený. Muzikanti se mě ozývají, že se jim to líbí, tak to je dobrý.
0: No a že ty plochy jsou opravdu velké, potvrzuje i skladba Ocean of Love. Tak si poslechněte v rokli Českého rozhlasu Olomouc dnes Ed Crystal a deska Vibe of Unity.

0: Ocean of Love, Ed Crystal a deska Vibe of Unity dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Muzika krásná, ale dlouhá, že už nám zbývá opravdu jen málo času. Radku, dá se tohle toto dělat naživo? Koncertuješ s tím?
1: Ano, ano, určitě. Dá se to. Pracuji na tom. Teď je pravdou, že s už dříve zmiňovanou mojí ženou, se Soňou, tak máme teďka takový jakoby program, kdy ona předcvičuje jogu, má takovou jako jogovou lekci a já jí do toho hraju vlastně tady tyhle písničky, případně nějaké improvizace, něco z Tranzana. A to mě velice baví, protože tam není na mě ta pozornost. Já si můžu dělat, co chci, to je super.
0: Tak kdo ví, třeba se potkáme i s Ed Crystal někde na koncertě. Každopádně teď si můžete v tom nekonečném internetovém prostoru užívat desku Vibe of Unity. Pokud na ní narazíte, tak zkuste přiložit ucho, alespoň z té malé ochutnávky dnes jste mohli zjistit, že to za to stojí. Radku, díky za to, že si vážil cestu až k nám do Olomouce. Bylo to příjemné, díky.
1: Mockrát díky za pozvání.
0: No a tou poslední, kterou si zahrajeme, je alespoň část závěrečné instrumentálky s názvem Blossom.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných a nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto...

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali, a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem, místo to, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungujou a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se někam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moci hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. Mm. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo? Nebyli naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají, my jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně. Ale

0: cítíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, na to jsem zapomněl, jsem napsal díl a pak jsem psal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co TRLF ovy, všechny ovy jako, já nevím, Novákovi, Františkovi a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
0: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
0: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě nějak jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
0: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jako, že ten duch, jako jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
0: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty všechny byly mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na pseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénarista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce? Mít to takhle všechno jako na ramenou?
0: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té sedmý třídě, no, v šestý třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi šestkrát nebo sedmkrát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
0: až posléze.

0: Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
0: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
0: Honza. Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že se říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako, doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jaký divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná. Včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk, na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se taky deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, toho bálu, že?
2: No. Tak to je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlíd takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam
3: potkají. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během šílený. Toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Tak já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to je opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a předá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příští roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody v měsíci. Říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje je i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka, no to je alkohol.
4: Dobrý zdraví. Pití.
6: Likér z Karlových Varů.
7: Nejznámější exportní likér.
8: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
9: 13.
10: Hodně, samý dobrý určitě jsou.
11: Z 23.
12: 27.
13: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
13: Strašně dlouho.
14: Asi 200 let.
5: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
13: 150 let.
15: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
16: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
17: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Brizgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
16: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
17: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
16: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
17: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
16: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
17: A věřím, že ještě něco horšího.
16: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
17: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin. kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
16: Pak líh vinný destilát, to je vínovice?
17: Předestilované víno, má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
16: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr, co to je digerát, tmavá tekutina, hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
17: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalejeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako by alkoholový čaj. A právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
16: Pak je to tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
17: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
16: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
17: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života –

0: si je nazval English Bitter, či Carlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Carlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. Dvakrát se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
1: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
2: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten digera, to je ten bylinný výluh.
3: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
2: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně jeden týden macerovat, nebo takzvaně digerovat a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
1: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
2: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
1: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
2: Dneska se tam provádí míchání neboli příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogy Kamr. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
1: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
2: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
1: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
2: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od příjmu základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
1: Ve 3 lidech vyrábíte tady becherovku?
2: Ano, ve 3 lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dál, ale tady přímo jsou jenom 3 lidé. V těchto 2 předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
1: Po určitou dobu, co to je?
2: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou becherovku.
0: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Tří Skřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě 3 dědiců, synů, s celkem 3 manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu. A když už

inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, to já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do Plniče, kde už se plní Becherovka do lahvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší, až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji fundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce, tak je to 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24, slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C a K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, bez srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože ty byste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Tak... Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: tak nějaký... začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi prchnik Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Yes.
0: Tak to zkušte na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvi si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete, pulpitel, jo?
1: Ne, to je Melkovi.
0: Jo, Melka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátny. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstě?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto. Luství si hák. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný sněhák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku. Já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvi si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrouti tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: O tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
1: Kdo? Kdo je to? Kdo jste? To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně, nectěný pane.
1: No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
2: Jen to zkuste.
1: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
2: S pánem, který leží pod postelí.
1: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
2: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
1: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
2: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
1: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
2: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
3: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
4: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
3: Opravdu předou, drahoušku.
4: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
2: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
1: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
2: Zase mluví.
3: Tak ti potkám fešandičku.
4: Jakou fešandičku?
3: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
1: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
2: Ona, jaká ona?
3: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
4: No dovolte, oč se to zajímáte?
2: No. Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
1: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
2: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
3: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
4: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
3: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
4: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
3: Tak už jdu, už jdu.
2: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
1: Bože, mě se chce kýchnout.
2: Něco upovažte.
1: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
2: Tak, tady ho máte.
1: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
2: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
1: Neznatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás. Na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
2: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
1: Co?
2: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žárlivý dědek, pane.
1: No dovolte.
2: A víte, proč nevylezám?
1: Ne.
2: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařes. Nebudete si vědět rady.
1: Ale proč pak jako pařes? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
2: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
4: Co? Kde je to?
3: Co?
4: Pomoc! pomoct?
1: Poručím se, madam.

0: poroučím se.
1: Je, tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
2: Vrazi, vrazi, pomoc!
1: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
2: Lupiči, ne? Lupiči. Ne,
0: probůh, vaše excelence, nevolejte služební slovo. Vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence. To všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
1: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj. Chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
0: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
1: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
0: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
1: V jakém věku?
0: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence. Já...
2: Bože můj, jak směšný člověk.
1: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
0: Ne.
1: Ale jak se sem dostal?
0: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
2: Ano. Bože můj, já snad dostanu za
1: ochvat.
0: Ano.
1: Směšný ano. A takový umazaný.
0: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
1: Drahoušku, víš, kdo to je?
2: Ne, kdo? No,
1: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
0: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
2: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
0: Ne, s Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co víte? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pick, Beck, Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick, Beck, Bulejko, gól. Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakýrky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehnívejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
4: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
7: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
7: A určitě tam žádná bota nebyla.
4: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti Sira Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali Sira Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil Sira Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
7: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
7: Co to, Perkinsi?
8: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží. Ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
7: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně. Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
9: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
9: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
7: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
11: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
7: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy. A neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
9: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
11: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval.
7: Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovém hledomě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A 2 hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma, tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete. rozhlas.cz/linka. A samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mads & Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je seba Zdeněk z Prahy. Je seba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo osobnosti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to, jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisný nebo různý podobný knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. Mm-hmm. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audiu, audiu. Mm-hmm. Je to bezplatný, jako, že si tam může člověk půjčovat jako prostě
0: tak, to je krásné.
1: Nějakým postižením knihy. Ano. No a je to knihovna ve
0: smečkách
1: na Praze 1. Mm-hmm. A je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako výzvěpný, že prostě je slabozraký a že si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk a nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabalit do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, bylo něco? Dokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Na tu sci-fi, no. jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl, který jako... O tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když se na tom těšili, jako tam se slyšeli třeba od Řihy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Pak se za to hajdy spát.
0: Jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macena. Tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili. A i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné. Tam byla Dilia, to byla divadelní a literární agentura,
0: která
1: vlastně učovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Uh-huh. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Uh-huh. Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo
0: jo.
1: Na Konečním městě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Detektiva Štíku a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
0: Ano.
1: Taková ta historie, hlavně naše.
0: Ano.
1: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
0: Jo.
1: To byl takový. No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
0: Ano.
1: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, Král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
0: Takže máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
1: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
0: Rozumím.
1: Ale se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
0: Jo.
1: A tak jako no, tak, tak asi, co se týče knížek, ještě jsem je u nějaké, my jsme říkali všem, tady těm známým od rodičů teta a strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Trosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně. No.
0: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazii a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
1: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu bych pozval paní Inku a pana Bohumila. Tak všechno. Samozřejmě Janču taky.
0: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
1: A tě máme krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý

está. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo s

0: upřímně stál. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je z Vunartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás 5, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a, no, a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka, taky o Anglii doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký všechno. Čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás, no. Bohužel věk a chození už mi nejde,
1: jo.
2: Takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu Rogu Forsythů, různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny, no.
1: Jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a no, prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska, ty knize už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil. A
1: mají to trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře,
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už jo. Mám ještě ze zaměstnání, když jsem dělala.
1: No je, to máme mnozí, ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco,

0: nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím.
1: Jo,
0: ale
1: je potřeba tu správnou pořád velikost. Dobře, tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
0: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v půl dvanácté se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, Oline?
1: Od malička. Asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací,
0: obrázky,
1: co tam byly a tak dále, tak dál. No tady kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky.
0: Mm-hmm.
1: Od Borovička to napsal, asi ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: No. Gerneovky samozřejmě tam museli určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl Lobsang Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kterými se dá dostat do podzemí naší země koule,
0: kde jsou
1: nějaká prostě nějaké nevynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, takové vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk, jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm říčce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, tak vlastně, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani bez lidí kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jak jednotlivce, já nikomu nic nenucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, když tam víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda
0: dost málo. Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím, Olin.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl opravdu o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Říkal, Když jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek.
0: Takže odborné knížky, ano.
1: Pro ty děcka jsem to sáněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně. A když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč, když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem si nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím.
0: Dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Ať vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě
0: není čas.
1: Nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobí čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostino Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to je jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku, než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasné knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou audioknihu. Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
0: jo.
1: Jo, je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. určitě jako nějaký úkolébavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
0: ten hlas,
1: ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt.
0: Uh-huh.
1: A tu určitě byla načtená snad od pana Hrušínskýho. Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkom, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hrušínský určitě jako krásná jako přednes, jo, ta sedba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když jim s dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuju moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli
0: můžete. Určitě můžete, ano.
1: Tak, hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak.
0: Tak to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejl, mal som rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A slyšíte, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě, než jsem šla do školy, ve 42. roce. A dostala jsem první knížky, takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak mamky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiáta, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky, jsem měla ráda jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový Divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těchto novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala Tam si mléko pýtaj, to je taky prostě takovej román z toho z období války až do těchto z těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: jako
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to no, o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže věku, doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží. A dobře se vám čte, děkuju. Ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, taky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním, třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: písničku od Roye Orbisona jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté? Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte? Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od nuly
1: o americkém snu, jo,
0: vyloženě
1: o ano.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína a nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odmah. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už tu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu v
1: Mladé. Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem. Absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře. Tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny. Mnoho příjemného načtení, ať najdete, ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme. Třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ave se me ne zdá. Že chtěl bych jenom jít.

0: A Pavel Bobek a jejich duet Náš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel kniha, jo? No. To pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede do dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po mojí smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, jo?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tomu, že bavit to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, tak je to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmu knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto, jo.
0: No, vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Pokud zaujme to, potom uteče ten den, jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijatit tam.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano,

0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, ano. Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá. Takže říct nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není. Takže zvukové zkrátka nahrávky. Ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete, tak jste v jiném světě. Ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, to moje radost z toho, že budu moct číst. A tu paní, která

0: voláva slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
1: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
0: No,
1: co máte vyhlídnutýho teď?
0: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral 3 knížky, nějaký ženský román.
1: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal?
0: Tak.
1: Co máte ráda, historii nebo právě ty ženské romány, co vás baví?
0: Nějaký ženský romány a co tady prostě zrovna, jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly, tak to jsem měla a je to Barbara Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly a to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo a vlez tak jako pod kůži. Aby
1: to, jako,
0: takže to jsem ráda jako šetla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
1: Tak
0: jako,
1: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
0: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu protože je to hrozný pro člověka, který čeždu.
1: Já vím, hrozný. Pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
0: Ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce, takže já jsem v loni ještě z jara
1: sama si četla normálně, klasicky.
0: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala proto, jako to trvalo, než to syn vyřídil a ne, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
1: Rozumím.
0: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
1: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, co vám přinese, si nepřiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví.
0: Jo. A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny.
1: Ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
0: Taky děkuji pěkně, dobrou
1: noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Habera, kým pri mne spíš, no a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy, to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živa.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně, mm-hmm, a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valašska,
0: ano,
1: pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky,
1: dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha.
0: Hmm.
1: A někdy i když jste na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Hmm. Ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové... No, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla se do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano,
1: ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk.
0: Hmm.
1: To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady,
1: no,
0: ano.
1: Hmm. Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jste moc ráda, že to
1: době
0: zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to
0: ano.
1: Slovní zásobu, to by bezesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho Moravy, z toho Valašska, kniha je Přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a vy zvlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima.
0: Mm-hmm.
1: A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla.
0: Nebo
1: to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo. Třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně by jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mě nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů.
0: Mm-hmm,
1: tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný.
0: Mm-hmm.
1: Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, který nečtou, si myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii,
0: mm-hmm,
1: a doporučuji, anebo od Roberta Fulgiuma. To opravdu to jako, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí,
0: mm-hmm,
1: a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba. Ne,
0: jo, jo,
1: doba
0: jo.
1: Je ještě horší. Jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku,
0: hmm,
1: a to byla hrozná doba.
0: Hmm.
1: Teda, teďka myslím, že se máme moc dobře.
0: Hmm.
1: Moc. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech. Jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě. To víte, že...
1: lidech, aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali. Aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat.
0: Mm-hmm.
1: A to jsem byla v takovým stresu, že chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočujeme přeci jenom, paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak, já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně. Všem všechny zdravím.
0: Děkuju moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď tu známý Decameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, Někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj. Až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte za datlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kampak by dva smutní, ale asi do světa.
1: A proč pak to?
0: Ale v chaloupce nám sedí vír, je ho tam od rohu k rohu.
1: To on oplátkou zadatlíka a já to tak nenechám.
0: Kde pak, datličko, proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
1: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motříčci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
0: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
0: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
0: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
1: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
0: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
1: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs, no to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha, no jo, jenže to bysme nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordie sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty si vůbec za kloučka?

0: Klouček, já jsem Cipísek.
1: A Vida?
2: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
2: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Aha, hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
0: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí. Mm.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má Cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
0: Ano.
2: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
3: A Runcajs pošeptal pod stůl Cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, Cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani Cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakrblí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to, Runcaj, si děláš?
3: Jak by to Runcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl Cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcaj se na hruškách!
4: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si, hned se zdolu, hned!
1: To si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
4: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcaj si, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
4: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři,
4: Mort je, Firok, když já si narazím.
5: No asi dole.
4: Liktáři.
5: A vy kníže, kníže.
4: Liktáři.
5: Fuj, takový otrhanec. Do šatlavy.
4: Liktáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
3: A Richtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse, a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav IV. Si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kuslouky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubou širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá:
0: táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá:
3: to zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
0: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany.
3: Hej, hej.
1: Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl:
4: když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
0: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu, já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
0: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve 2 jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Zato Jan Dejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.